se našli. Váže mé trápi, či plačeš. Nemala si mi vůbec klamať. Pozrela mi priamo do očí a povedala, baby,

Trenky na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.

0: Rocks na Fresh Radio. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Here we go. Come on, everybody, and raise your drinks in

0: chtěl hrát první ligu, ale neměl žádný výskok. Holky odvracely pohled, nechtěli mě pachy. Chtěl jsem s nima párty, neměli pro mě místo.
1: Bolelo to, víš co?
0: Dneska se otočili stoly. Nejsem stejný kluk, co znal asi ze školy. Ty peníze jsou dlouhé, ta pomsta je tak sladká.
1: Čekám ještě před klubem jak poslední šlapka. Ha!
0: V ulici, kde střílel Skéro,
1: Kila.
0: Ho tam tud mám svoje jméno. Na co kamarády, když můžeš mít bez...

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby, aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Cítím začiatok a cítím konec. Cítím staré dobre, cítím nové. Cítím strach, ano, cítím bolesť. Cítím rast, ano, cítím progres. Cítím Bratislavu, cítím Prahu. Cítím liberálu, cítím pravu. Cítím ateistov, cítím zbožných. Cítím slobodu a cítím pravdu.

Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Čo budeš?

0: spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Ona se toho napovídá, že?
1: A tak je to ženská, tak je
0: no, tak já vím,
1: nikdo
0: ale...
1: nezastaví, tak mele.
0: Tak já jí stopnu, že? A teď už tiko.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
0: Dobré ráno, je 6 hodin právě teď, pátek 9. října a máme pro vás připravené také aktuální informace o tom, jak dneska bude. Ty nejvyšší teploty v Ostravě a okolí vešplhají do 15 až 17 stupňů Celsia. Bude nejdřív polojasno, později odpoledne ale oblačno, pršet by mělo až v noci. Teploty na horách, konkrétně třeba Jeseníky, dneska v maximech do 15 stupňů a bude oblačno.
3: Fresh zprávy.
1: Naše odpolední dvojka Marek s Mikaelou truchlila už odpoledne včera, ale pro vás ostatní, kteří jste snad ještě neslyšeli, tak pivovar Ostravar po 130 letech končí. Krok odůvodňuje rostoucími náklady a klesající spotřebou. Dotkne se to zhruba 120 zaměstnanců. Ostravský pivovar přestane v roce 2027 vařit pivo. Známé značky ale nezmizí, jejich výroba se přesune do Prahy na Smíchov. Firma v kraji dál ponechá obchodní zástupce sklady i rozvoz. Už jen několik dnů zbývá do fyzické realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu 2029. Cena stavby je více než 800 milionů. Jsi se hlásil, chtěl jsi k tomu něco?
0: Já k tomu pivovaru budu něco
1: ne,
0: mít.
1: Ne, počkej, pivovar až po zprávách,
0: dobře, jo,
1: jinak bys mě nepustil
0: ani... Dobře,
1: jo,
0: já si to zapíšu, protože já k tomu spor. Mám jako nápad, jo.
1: Jo, tak. Fajn, tak můžeme připomenout i včerejší reakce odpolední dvojky, jo. Připomeň mi potom, ať na to nezapomenem, na truchlícího Marka.
0: Jasně, jo, jo.
1: Ve středu v podvečer proběhlo více než dvouhodinové společné setkání fanoušků hokejových Vítkovic, které inicioval sám majitel klubu Aleš Pavlík. Fanoušci ocenili, že po několika letech a vůbec poprvé v tom formátu majitel klubu vystoupil. Vítkovice, jinak mimochodem dneska hrají doma proti Pardubicími, tak? Nodzíčku, je to tak?
0: Promiň, já jsem...
1: Neposlouchal, ty jsi u pivovaru, jasně.
0: Já se omlouvám, já přemýšlím, co s tím pivovarem.
1: Dobrý, jedem dál. Doprava.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: Každopádně ten, s tím Alešem Pavlíkem to tak je. Je to tak?
1: Já, dobře, na Alíka jsem se zrovna neptala, ale...
0: já jsem zaznamenal Pavlíka jenom. No, tak
1: na Pardubice jsem se ptala, jestli jako dneska...
0: Ty jsou, no. Jo, je
1: jo,
0: to dneska.
1: Jo, dobrý.
0: Mistři světa přijedu, červenka jo. A spol, tak uvidíme. To bude výprask, ale teď pojďme... Ne, jako pozor, věříme, jo. A ono se mu neříká, a ne nadarmo se říká, že... Jak to počkej? To srdce je modro-bílé, jo. My tyhle barvy, to jakože jasně ctíme. A teď pozor, říká se, že jednou Vítkovičák, vždycky Vítkovičák, a ať se daří nebo ne, můj klub v srdci navždy zůstane. Jo?
1: Doprava.
0: Doprava nic, no.
1: Aha.
0: Je to čisté, jezdí se dobře, tak jezděte dobře i nadále. Fresh Radio vám k tomu bude hrát. Aha, já, Moni, já se musím hned v prvním možném vstupu vrátit k tomu pivovaru, protože
1: jo,
0: já mám spoustu skvělých nápadů, jak s tím prostorem naložit.
1: Prosím tě, včera Marek s Mikaelou odpoledne řešili, najdi je tam záznam z toho truchlení od Marka, tak jenom jakože no, nejsi sám, kdo k tomu má potřebu
0: jako,
1: se vyjádřit.
0: Mě to jako překvapuje, protože zrovna Marek Urbanec vím, že je jako fajnšmekr, že on nepije jen tak něco. A mě no, právě jako hodně mě překvapuje, že zrovna on pije Ostravar. Jako
1: no,
0: to...
1: jako za chviličku pokračujeme.
0: To teda no. Jako nevím, no.
2: Doprava?
1: No, je to tak.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října. Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
5: Vyhrávej skvělé ceny!

0: papi.
1: Sorry, papi.
0: Sorry. No, možná je to takové jako promiň všem, kteří truchlíte. Pivovar Ostravar končí po 130 letech, takže někoho to zasáhlo. Tak jako našeho odpoledního Marka. Co ty teda? Ty jsi se k tomu potřeboval nutně nějak vyjádřit, tak jaké tvoje jsou pocity?
1: No, já bych totiž chtěl otevřít diskuzi a debatu o tom, co s tím pivovarem bude. Jo?
0: Co protože udělají s tím místem, které tam zůstává?
1: Jakoby jinými slovy, jo, mě to teda jako úplně nemrzí, že se přestane vyrábět pivo.
0: My jsme se nedávno bavili o pivu, takže známe jako tvé stanovisko.
1: Já to úplně, já tomu úplně nepropadl tady této značce. Ale to nevadí, to je 100 lidí, 100 chutí, že jo? Takže je spousta lidí tomu propadnout mohla a může to šeredně mrzet. Jo?
0: A teď řešíme, ty řešíš v hlavě, co se teda stane s tím místem.
1: Tak, protože já mám jako geniální nápad, co s tím udělat, jo. Je to jako velká věc. Hele, každé větší město u nás má jako velký akvapark, jo? Praha i Brno. Jo, Brno má ten Aqualand, že kousek, a Praha má Aquapalace, to víme. A teď já jsem jako si říkal, že Ostrava je taky dostatečně velké město, aby takovéhle skvosty, takové centrum relaxu, bazénu, tobogánu mělo taky.
0: Ty máš pocit, že to tady není. Já mám pocit, že tady je dost míst, kam se můžeš jako chodit
1: vycachtat. Je to takový jako obyčejný bazén krytý, jo?
0: Tobogánky jsou ti málo, tak tobogánky... jsou tam i skluzavky někde.
1: No jo, ale jenom v létě, jo. Přes zimu prostě nemáš šanci, musíš nejdřív, teda nejblíž do toho Brna. Takže
0: co,
1: prosím
0: Bohumín,
1: vás.
0: Bohumín, Olešna, Honzíku,
1: ale
0: ty vůbec
1: tam je
0: nejezdíš.
1: Jedna nějaká skluzavečka.
0: Ne,
1: jako
0: ne,
1: tak,
0: třeba tak. Olešna je super, je Bohumín je fajn.
1: No a v Bohumíně je jeden tobogáneček.
0: No, my jsme spokojení jako rodinka, ale
1: no,
0: jak chápu, pan Prdický potřebuje
1: Já mám námitky, prosím vás, dejte vědět na náš WhatsApp právě teď.
2: WhatsApp 77 337 1036.
1: Jestli mě v tomto návrhu o tom postavit místo pivovaru Ostravar nějaký jako fakt skvostný, fenomenální akvapark.
0: Ty ale ty kandiduješ ještě do těchto voleb, nebo?
1: Nakonec jo. Jako mám pořád ještě kolik, ještě mám 8 hodin čas, jo, takže já pořád ještě jako já jsem pro. Jestli mi tady dáte podporu, že chcete akvapark, bude akvapark, jo. Hele, těch van tam bude hodně podle mě, jo, voda tam téct bude, já bych do toho šel, to by nebylo na dlouho, za rok se kloužeme, děcka, za rok se kloužeme. Jo?
0: Tak uvidíš, jestli vás bude dost.
1: No, dejte vědět. WhatsApp, místo? Fresh Radio 77337 1036.
0: Ty ale stejně jako místo piva obyčejnou vodu.
1: Ale ne, neboj.
0: Spokojí s málem, ti povím.
1: Neboj, my postavíme i pivní lásně.

0: teda, říkej.
1: Dáš jim napít normálně a stavíme, stavíme největší. Jo, no,
0: stavíte.
1: Jo, stavíme největší akvapark ve střední Evropě, to tak vypadá.
0: Perfektní.
1: Jako pomalu.
0: Kolik
1: ale
0: pozor, vás je na tu stavbu?
1: Jsme tři zatím, ale...
0: No, tak to můžeme mít v roce 2039 třeba.
1: Pozor, je tady dokonce Radan, který se ptá, co jako Visla, jo, v Polsku.
0: No to jasně, vám, co jako Visla.
1: To ti nestačí na dojezd? No jako
0: kousíček,
1: úplně ne.
0: Hele,
1: tak hlavně už musíš za hranice prostě, jo. Ondra píše, a to moment, to si tady dáme, počkej, Ondra píše, souhlasím s Honzíkem, něco na styl Aqualandu by v Ostravě byl výborný nápad. Tak, děkuju, že mám podporu. No a potom já si dovolím tady ještě zmínit zkaz od Radka. Radek píše, Honzo, výborný nápad, navíc s tvojí slovní zásobou bys do politiky měl jí upalovat hned. Máš mou velkou podporu. Je to tak? Já to vím? No tak já nevím, Moni, tak založíme svoji stranu a postavíme akvapark.
0: Založ si svoji stranu.
1: No počkej, ty do toho nejdeš?
0: Nejdu, prosím tě, já do politiky. To se spíše jako naučím pít to pivo.
1: Tak poslouchej, pivo pít umíš, to já už jako dávno vím.
0: No ale ne, tak jak by vyžadovalo správné zacílení a zapolení a nasazení.
1: Podívej, zapojení, já bych...
0: Jako ptáš se, rozumíš
1: člověka? Mě trošku uráží, že se mnou nechceš založit politickou stranu.
0: Nechci, nejenom s tebou, já nechci zakládat s nikým politickou stranu.
1: Ale víš, jak my dva bychom byli jako silní?
0: Ne, už to my bychom si rovnou konkurenci dělali sami, takže...
1: Ty bys si kandidovala na primátorku, jo, já bych byl předseda strany, ty bys byla primátorka. By bylo geniální.
0: Děkuji, mé ambice jde úplně
1: chodila za Romanem Pastorkem na vysílání, protože primátor tady, pan Dohnal, chodí, že? Každou první středu v měsíci. Tak si vím, že by si každou první středu v měsíci docházela za Romanem Pastorkem ty a Roman by tě pokladal otázky.
0: Jako podívej se, Roman Pastorek, myšlenka na to je opravdu silná. To je,
1: ano,
0: to jako
1: ano.
0: Mrzí mě to, když to podáš takhle.
1: A hlavně to, postavíme akvapark,
0: to,
1: jo?
0: Pochopitelně. No. A nebo si založte to, co potřebujete a já vám to jako občas projedu médiem, jakože tisková mluvčí, chápu,
1: ale
0: že já budu jenom rekapitulovat.
1: Ale tiskovou mluvčí potřebujeme taky, já to vím, jako jo, ale...
0: Já on jako, paní vám, ani vlastně ne, ale... Ale je to jako na vás, no, kluci, do toho.
1: A přemýšlím,
0: jak byste se jmenovali jako politická strana, hrnaně, nebo...
1: Přemýšlím, jak bych vás chtěli jmenovat, tak můžeme jít po vzoru jako jí...
0: A
1: tak
0: jsou
1: třeba...
0: Jsou
1: třeba starostové a nezávislí, tak já bych byl třeba...
0: Vy byste byli hodně závislí právě.
1: Tak... Řidičové a závislí, nebo já nevím, je hnutí ano, my bychom byli hnutí ne, stop, stačilo, my bychom řekli, jedeme. Jo, jakože já bych hledal jako opaky už aktuálních stran.
0: A mně se líbí, že už mluvíš takovým jako hromadném množném čísle, se tři zatím.
1: Nás jako to se ODS, tak my bychom byli COD, třeba. Jako Sdružení obecných dobrovolníků třeba. Jo.
0: Já ti děkuju za tuhle pivní a politickou chvilku hnedka v pátek ráno. Když jsi mi splnil všechny tajné sny, tady se o tom hnedka po ránu bavit.
1: Dívej se, co ten Ostravar dělá.
0: No,
1: prostě,
0: přesně jako. Tak. Takže my už nebudeme truchlit, nebudeme radši nic zakládat a budeme normálně jednoduše hrát. Protože blíží se Jobbox, už přemýšlejte.
1: Počkej, ne, brzo,
0: co byste
1: přeska...
0: si... ještě brzo.
1: Ty už hodně chceš končit.
0: Ty už si stavíš akvaparky, ale na Jobbox, který
1: já mám stranu, já mám stranu založenou skoro, jako okay. To si nemyslím.
0: Tak Jobbox až za nějakých 10, možná 15 minut, jo. Jsem rychlá jako Pendolino, chápu, ale přece jenom mějte to
1: na paměti. A i to Pendolino zrychlíme, jasně, to my jako dokážeme taky. Volte nás, jo. Díky.
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Hauspro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Musím jenom ještě teď před vyhlášením jukeboxu Honzi říct, že si včera měl dobré odhady, že dneska ráno bude plno lidí v Ostravě, protože včera se opravdu hrálo to derby, jo, takže ve SBTU oproti Ostravské. Já normálně nevím, jak to dopadlo, máš zprávy?
1: Mám, jasně.
0: Tak jak,
1: Ostravská univerzita vyhrála 3-1.
0: Tak ti děkuju, že jsem to tipla, že jo, ty jsi jako včera trval na tom, že si musím vsadit, kdo, a já jsem právě tipla Ostravskou, takže mi to vyšlo.
1: Takže výborně, Ostravská vyhrála 3-1, navíc v univerzitním hokeji v České republice byl pokořen dosavadní rekord a na tento zápas přišlo 10 tisíc lidí.
0: Šlo to vidět už včera odpoledne, když se mladí lidé scházeli právě k Mustang Aréně a to bylo 4:45 a už tam bylo, jo, už tam bylo jako davu a davu. A ano. Dneska ráno takové fronty v pekárnách, to jste nezažili. Oni už vyčkávali před 5:00.
1: Na loupáky. Na loupáčky.
0: Možná i na kafíčko. Tak jenom potvrzuju, že Ostrava dneska byla plná mladých, chtěla jsem říct i krásných, ale
1: to už ne.
0: Ne, krásných už jako nebylo vidět, že jsou znaveni a že jim to dalo zabrat. Ty
1: takhle na Stodolní, kousek od Stodolní probíhala afterparty a ta tuším skončila teprve jako před chvílí, takže možná chápu, proč tedy v pekárně, do které ty chodíš, bylo hodně lidí.
0: Bylo, celkově fakt to šlo poznat, že se včera v Ostravě něco dělo, tak jenom říkám, jo, přesně jsi to včera otypoval.
1: No,
0: bude plno.
1: Víš, jako člověk, který zakládá politickou stranu a hnutí, musí vědět, co se kolem šustne.
0: V pořádku.
1: Takže já jsem věděl. Jo, jen tak, abyste byli v obraze, no. Dobře, tak jo, tak Adam Port právě teď, jestli můžeme.
0: Určitě můžeme, hele, ty jsi tady politická strana guru.
1: No, hlavní tiskový briefing, až za chviličku to se nebo.
0: Úřaduj, ale

0: Dobré ráno přejeme všem přeživším, kteří teď jedou v Boltu domů a poslouchají Fresh Radio, protože věříme, že ta party musela být opravdu, ale opravdu náročná.
1: Počkej, mluvíš s někým, píšeš si s někým, kdo včera byl na derby, jo?
0: Ne, zatím ne, ale tuším, ale, že minimálně jeden takový člověk v taxíku teď sedí a jede přes celou Ostravu, já nevím, třeba do Nové Bělé domů
1: třeba,
0: sám.
1: A nebo jako normálně jede po staru tramvají třeba.
0: No jako...

0: Že kafe za 120 klidně je potom, jak ty říkáš, kafe boltíčkem
1: za 70
0: domů.
1: A boltíčkem domů.
0: Krásný život.
1: No jo, tak pojďme ale na to, co můžeme splnit hned teď a tady, a to jsou jukeboxy.
2: Jukebox Fresh Radio.
1: Jukebox Fresh Radio čeká na váš dnešní vzkaz.
2: Pošli hlasovku 77 337 136.
1: Prosím vás, buďte kreativní, jo. Je pátek, tak pojďme si to užít i v těch jukeboxech. Já si myslím, že by to bylo moc fajn, co?
0: Heslo je jasné, nevaž se, odvaž se. Plán Z, zahrajeme.
1: Ano, jukeboxy startují za 3, 2, 1.
2: Jukebox Fresh Radio. Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: No, super.
4: Co no super?
5: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: Jukebox Fresh Radio.
1: Ano, ano, je to tak, dámy a pánové. Dobré ráno, přejeme na Fresh Radio. Je tady páteční Jukebox.
2: Holky, zdravíme, jdou se bavit dneska bez tak svobodného, obě single předpokládám. Aneta z Jablunkova chce dneska zahrát kamarádce Míše z Jablunkova, jdou se bavit. A tak mě napadá, nikdy v těchto končinách jsem se bavit nebyla. Tak já ani jako nevím, kam se tam chodí do Jablunkova bavit.
1: Tam mají
2: znáš
1: svoje.
2: Tam nějaký klubík? No.
1: Oni tam mají svoje v Jablunkově.
2: No, určitě jo, ale jestli víš, jestli jsi tam někdy byl na nějakém tahu.
1: Tam dokonce v jednom klubu je kdysi dávno hrál, jmenoval se Apple Jablunkov. Prosím vás, jestli je tady teda někdo z Jablunkova, kromě Anety a Míši, tak dejte vědět, jestli opravdu Apple ještě stále existuje.
2: Jestli to funguje, jo.
1: A jestli je Apple ještě stále otevřený. A vím, že kousek vlastně je Rokáč, ne? Tak do Rock Cafe.
2: Nevím právě. No, já jsem nepolíbená Jablunkovem.
1: V Rock Cafe jako taky jsou super party. Tam jsem mimochodem taky hrál, takže jakoby já to mám projité, oni ve Jablunkově. No.
2: A myslím, že existuje ještě.
1: Apple nebo Rock Cafe?
2: No, teď se dívám na to tvoje jablíčko.
1: No, tak Apple, jo.
2: Vypadá, že jo, že má zavřeno, pochopitelně, ale že by mohlo otevřít 8.
1: No, tak pozor.
2: No, to se ještě spínká, že? To je úplně jiná dimenze.
1: Si to pořádně užijte, děkujeme za vzkaz a my posíláme slíbenou Charlie XCX. Dobré ráno.
0: Jukebox Fresh Radio.

0: vlastně až neuvěřitelné, že už to jsou více jak 2 roky, co tento hit byl opravdu světovým hitem a Pedro P se zpívalo prostě od školky až po pohřební ústavy.
1: Ano, ovlivnil spoustu životů a ještě spoustu životů ovlivní.
0: Je to tak a my vám přejeme dobré ráno, je 7 hodin, nezdržujme to, pojďme tedy na zprávy.
2: Počasí.
0: Pěkné dobré ráno ještě jednou, 7 hodin pátek 9. října. No a jak dneska bude? Ty nejvyšší maximální teploty dneska do 15 až 17 stupňů Celsia. Nejdřív kolem poledne spíše polojasno, později odpoledne ale oblačno. Pršet by ale nemělo, jestli ano, tak až večer. Na horách Beskydy nebo Jeseníky je dneska v maximech do 16 stupňů Celsia. Oblačná obloha s deštěm. Tak pláštěnky, deštníky pro jistotu sebou.
2: Fresh zprávy.
1: Velká ostravská sídliště mohou výrazně ovlivnit výsledky komunálních voleb. V Porubě a na jihu totiž žije více než polovina ostravských voličů. Zároveň zdále bývá volební účast výrazně nižší než v menších částech města. V roce 2022 přišlo k urnám v těchto velkých obvodech jen něco přes 30% voličů. Výroční bankovky v hodnotě 5000 korun, které byl v druhé polovině září obrovský zájem, jsou stále k dispozici. K mání jsou na 4 pobočkách České národní banky. Ostravě, Praze, Brně a Hradci Králové. V prvních dnech se na ně stály několika hodinové fronty. Teď už se na bankovky prakticky nečeká. Po dlouhých 3 týdnech se vrací fotbalová šance liga. Ostravský Baník se představí v sobotu proti Bohemians. Dnes v 13:00 budou Slezané jako poslední zástupce Moravskoslezského kraje v osudí losu v 8. finále MOL Cupu.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
0: No a na silnicích v metropoli stále klid, nebourá se, jede to docela plynulé, pozor si dávejte, jenom pokud tedy pojedete přes Novou Ves Vodárnu v Ostravě na té velké křižovatce, to bohužel stojí ze směru od Poruby na centrum a taky z druhé strany, ale nic tak zásadního, to maximální zpoždění bude do 5 minut. Jinak je to v pohodě, jezděte prosím při pátku opatrně a kdyby přece jen něco, tak dejte vědět. Telefon a WhatsApp 77 337 1036.
2: Doprava.
3: Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na 4 kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
8: Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Bon appétit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Fresh Radio Bon Appetit o tom, že podle určité studie potkáš za život tak 36 vrahů.
1: Ano, to si
0: lidi,
1: pamatuju.
0: Kteří jsou schopni ublížit tobě nebo jiným prostě.
1: Ano.
0: A já jsem ti dneska ráno jela v Ostravě. Přestupovala jsem v centru a nastoupila jsem do tramvaje.
1: Kde?
0: To jednou, jako na nádraží, jestli to tak, na Stodolní konkrétně,
1: jasně,
0: jo.
1: Dobře.
0: Jsem přestupovala
1: z jedné
0: tramvaje do druhé.
1: Ano.
0: A nastoupila jsem a setkala jsem se očima s jedním chlápkem.
1: Který byl určitě vrah.
0: Ale to jsem si říkala, tak
1: ten
0: ty jsi jasný, píšu si bod.
1: Nepovídej.
0: Že jednoho v životě bych úplně krásně tipla na to, že by mohl být teoreticky. Já to nevím, protože naštěstí vystoupil na jiné zastávce než já, což pro mě bylo fakt fajn, protože nás tam bylo 5 v té tramvaji a já kdybych s ním měl jít část cesty, nebyla bych úplně v komfortní situaci.
1: A co v tobě jako vyvolalo ten moment, kdy jsi řekla, ty jsi zlej? Že co to
0: oči.
1: Bylo?
0: Oči, které nebyly dobré, vůbec nevypovídaly jako nic hezkého, tak úplně podivně mě celou dobu sledovali. Ale to bylo to první, co já jsem viděla, když jsem do té tramvaje nastoupila. On mě normálně s těma očima mě stáhnul pohledem na sebe a byl podivný, jako celkově, víš, špatné, podivné držení těla, tak jako nevím, no.
1: Ty jenom, mě napadá, že to možná byl nějaký student z afterparty.
0: Ne, to určitě nebyl student, to byl pán důchodového věku, nebo se k němu minimálně blížil.
1: Jasně.
0: A nebyl vůbec sympatický.
1: Ty se tak moc bojíš, že mi podáváš ruku.
0: Asi to ve mně ještě zůstalo. Tak jenom, že jestli jich máme potkat 36,
1: tak minimálně tak toho prvního si dneska potkala.
0: První, o kterém si uvědomuji, že by mohl teoreticky být. Jo.
1: Prosím vás, plyne z toho jenom jedna věc. Buďte pro jistotu venku opatrní. A buďte opatrní. No,
0: jako asi jo. Vybírejte si dobře, kudy půjdete. Přemýšlejte, jestli jde někdo s vámi a pokud si nejste jistí, tak já asi jako radši do té práce nejďte, jo? Tak
1: já jsem vždycky, když jsem se bál, když jsem se bál, tak jsem si vzal telefon a dělal jsem, že s někým telefonem.
0: A to já jsem dělávala taky, dokud mi neřekl jeden pán, který vede kurzy sebeobrany,
1: že
0: to je největší blbost, kterou můžeme udělat, protože může to vydedukovat ten dotyčný útočník tak, že my v tu chvíli máme rozstřelenou pozornost, věnujeme se úplně něčemu jinému a tím pádem on to může využít k tomu, že nás jako v nestřeženém okamžiku bude chtít.
1: Já už jsem to taky slyšel. No. Tak opatrně, hlavně opatrně, my posíláme další pecky na Freshy, třeba Calvin Harris, anebo Alok a Bruno Martini právě teď. Dobré ráno!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Je to výborné téma, které jsme tady po ránu rozjeli.
1: Ale jsem ani nechtěla, se omlouvám, jestli to někomu připadá nevhodné pro páteční ráno, takový veselý den, já začnu řešit vrahy v Ostravě.
0: A tak je třeba
1: ale
0: o tom mluvit.
1: Si pomoct.
0: Je třeba o tom mluvit. Dobré ráno tedy, 7 hodin 21 minut. Monča měla dnes ráno velmi špatnou zkušenost při cestě do práce, kdy v tramvaji potkala člověka, který jí připomínal vraha. Obecně
1: velmi připadal,
0: jako,
1: podivný.
0: Připadal, ano, a nebyl to jako člověk veselého typu. Asi,
1: ne,
0: že?
1: Já to nevím. My jich máme za život potkat prý až 36 ano? takových vrahů, takže já jenom typuju, že on by mohl být v tom balíčku, protože nevzhledný pán, neupřímné oči, celou dobu mě sledoval, podivně se tvářil, nebylo mi z toho vůbec dobře.
0: Tak pozor, jo. Já mám tady varovné signály v chování takzvaného člověka, který by mohl být vrahem.
1: A ublížit mi, jo?
0: Říká se jim, že ty příznaky, které oni mají, se jim říká jako behaviorální.
1: Jo. Aha. Jo? Já sleduju myšlenky zločince, takže znám ten útvar.
0: První. Narušování osobního prostoru. Záměrné a nepřirozené přibližování se bez zjevného důvodu.
1: Tak to tam nebylo.
0: Dobře, jedeme dál. Extrémní nesoulad v řeči těla.
1: To tam bylo.
0: Výrazný rozpor mezi tím, co člověk říká a jak se tváří nebo pohybuje. Například extrémní tenze, těkání očima, nadměrné pocení či stres v tak běžné situaci.
1: To ne, on mě celou dobu úplně stejně intenzivně sledoval. Nemyslím si, že se u toho potil.
0: Dobře, pojďme dál. Skrývání rukou. Zvyk nebo snaha mít ruce neustále skryté, v kapsách, pod oděvem, v situaci, kdy to nedává moc smysl, což může naznačovat držení zbraně třeba.
1: Aha, tak ruce v kapsách měl, ale nevím, jestli něco skrýval.
0: Dobře, pojďme dále. Sledování okolí a únikových cest, teda těch jako teoretických, že jo. Zvýšená ostražitost, neustálé kontrolování okolí nebo sledování konkrétní jedné osoby.
1: Tak to jo, to mě sledoval. A že chce vystoupit, to jsem taky pochopila na řeči jeho těla, takže jsem věděla, že na další zastávce bude vystupovat, protože mi to vlastně dával svým tělem
0: najevo.
1: A koukáním na výstupní dveře tramvaje najevo.
0: No a poslední věc je tady ignorování sociálních normativů, to znamená ztráta očního kontaktu spojená s chladným i fixovaným pohledem na jednoho, zírání skrz osobu, prohlížení si detailu na jiné osobě a tak dále. No, tohle by mohly být příznaky toho, že ten pán evidentně není úplně přítel.
1: Klasický
0: občan, ano. Jo? Tak na to si dávej pozor, já jsem to chtěl jako jenom
1: klient MHD.
0: Tak, já jsem to chtěl jen tak jako zobecnit, kdyby náhodou tento problém měl i někdo jiný.
1: Aha. Tak ti moc děkuju, já teď upřímně jsem na váškách, pak jako nevím, mně se ten pán nezdál.
0: No.
1: Ale dívej, přežila jsem, vystoupil.
0: A to je důležité, seš tady.
1: Doufám, že už ho nepotkám.
0: Tak, hotovo, ende, šluz, no a vy ostatní, buďte opatrní.
2: Drajva, bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Drajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Drajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Drajva.cz.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: ráno přejeme, 8:02, posloucháte na ní Bon Appetit na Fresh Radio.
1: Ahoj, tak jenom připomeneme po tom nepříjemném tématu, jo. Pojďme to dát zase Honzi někam do nějakých hezkých myšlenek. Ať nemyslíme jako na vrahouny a nemilé lidi. Tak pojďme si připomenout, že třeba zítra v sobotu 10. klasika na 4, prostě závěr automobilové sezóny se vším všude v centru Ostravy, jo.
0: Ano.
1: Obchodní centrum Forum Nová Karolina. Potom vedle toho hned na tom náměstíčku, jo, tam to všechno bude probíhat.
0: Na náměstí biskupa Bruna.
1: Volby v mezičase, ať stihneme jako odvolit.
0: No to já jdu dneska ještě.
1: Taky bych to chtěla stihnout dneska.
0: Já to ještě jako pokusím se to stihnout ještě dneska, protože zítra to pro mě bude takový jako časový pres. Já jdu do té Prahy, potom nevím, no, já potřebuju
1: to
0: stihnout dneska.
1: Stihnout dneska v tom případě. Jo, otvírá se ve 2, ne?
0: Ve 2 do 22.
1: No, tak to stihneš. Kolik jdeš do Prahy?
0: Do Prahy jdu až zítra.
1: Jo, takhle, promiň, jo, to
0: ale
1: jsi říkal,
0: mám dnešek, mám dnešek jakoby nachopaný docela, no, takže...
1: Tak, a to je snad až do 10 do večera otevřené, teď si říkal, takže...
0: No, já vím, ale jako stihneš, můj ne? Kalendář praská ve švech.
1: Ale prosím tě. Výmluvy, ale...
0: No, tak musíš.
1: Dáme.
0: Hlavně na to nezapomeňte, že volební místnosti se otevírají dneska od 14 hodin, otevřeny budou až do 22. hodiny večerní. Zítra budete mít možnost volit taky od 8 do 14 hodin, jo?
1: A je na instagramových sítích, na facebookových, vůbec celkově v tom sociálním světě spousta návodů, třeba i na to, jak správně udělat křížek,
0: no,
1: jo?
0: Je to
1: jsem
0: tak,
1: udělala tolik videí k letošním volbám.
0: Je to šílené, protože tohle jsou jediné volby, ve kterých se nekroužkuje, ale křížkuje, jo? Tak na to myslete, že i tohle by mohla být, mohla by to být taková past na vás, jo? A pozor, jakákoliv vaše chyba na tom volebním lístku, respektive v našem případě, jako v případě Ostraváku na volebním listu, jakákoliv chyba znamená ten hlas, že se nepočítá.
1: A ono se nikdy předtím jako nekřížkovalo?
0: No tak...
1: Říkáš, že se kroužkuje, ani normálně ti nevím, a to chodím pravidelně k volbám.
0: Jiné volby kroužkuješ,
1: Teď si vůbec nevybavuju, jak se to dělá normálně.
0: Nebo jako kroužkuješ, tak ty nekroužkuješ, ale dáváš do obálky jenom jeden papírek,
1: no, pokud
0: že?
1: Pokud teda jakoby nechceš někoho samozřejmě potom nějak vypítnout.
0: Přesně,
1: jo, no,
0: takže
1: křížky, jo, prosím vás, křížky, pamatujte si křížky.
0: Myslete na to, ať není chyba, no. Ať není chyba na plotně, takzvaně.
1: Máme to škoda, nezapočítat.
2: Tak Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.

0: Cítíte to? Cítíte to stejně jako já? Moni, cítíš to?
1: Nevím co, zkus mě nasměrovat, co bych tak jako měla cítit?
0: Tak poslouchej tam v dáli. Počkej, poslouchej tam v dáli.
1: Tam v dáli slyším kvíz naopak.
0: No jo, a to je on, kvíz naopak. Velké,
1: to je ten pocit.
0: Velké finále je tady.
1: My chceme pozdravit Nicole, která, když nám volala, tak byla v Třinci. Tomáše, ten nevolal z Rekvaldu, jo. Davida, ten byl v Ostravě. A Romana, který se probojoval do toho dnešního finále právě včera.
0: To znamená, že máme finalisty z každého dne. Pokud se nepletu.
1: Jo, čtyři.
0: Čtyři finalisty. Dnes za chvíličku budou... Za chviličku budou.
1: Nezdržu to, vyhrájem. Připravení, jo?
0: Chtěl podat, říct podat jako, jak to bude, no. Jako.
1: Tak jak to bude?
0: Tak.
1: Závratné tempo tady našeho perníka. Buďte prosím vás vy, co jsme jmenovali u telefonu, protože jednoho z vás vybere naše magická kulička, že my nevíme, jak to dopadne do poslední vteřiny.
0: Ano.
1: Jednomu z vás potom na základě toho budeme volat tomu prvnímu, samozřejmě, co ho vybere ta kulička. A když on to nezvedne, tak má problém, že?
0: No.
1: Nevyhraje nic a my budeme točit dál.
0: Je to tak. Takže my jsme připraveni, kulička vlastně víceméně taky. Připravte se i vy, protože za chviličku to přijde. Velké finále kvízu naopak tohoto týdne je na spadnutí.
2: Kvíz naopak. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: David Guetta, také Just volá v této nové písničce, kterou hrajeme jako fresh track, to znamená první v českém éteru, Mariu. Já volám Moniko!
1: Mě nevolej, volej Nikol, Tomáše, Davida a nebo Romana. Nevíme, který z nich se stane naším velkým výhercem v finále o 2000 voucher do Umom parku v Radvanicích. To je vlastně jako sportovní park pro děti, rodiny, teenagery, trampolíny, parkour, airbagy, nafukovací atrakce, kavárna pod jednou střechou. Mm-hmm. Tak uvidíme, kdo si to odnese. Jo?
0: Tak pojďme na to, protože já jsem strašně zvědavý a jediné, co pro to musíme udělat, abychom se to rozvěděli, je, že roztočíme naší kuličku, jo? Tak jdeme
1: počkej,
0: na to.
1: Já jí dneska musím. Tvoj.
0: Tak pojďme, jdeme na to, točíme kuličkou teď.
1: Má nabito, že? 4 finalisty dlouho neměla. Teda.
0: To dlouho, no to dlouho.
1: Pěkně protočí kočka jedna.
0: Tak uvidíme, pojďme. No, je to jasné. Je to jasné, dámy a pánové, pozor.
2: Dnes vyhrává Romanek.
0: Dnes vyhrává...
1: Románek.
2: Dobře. Dnes vyhrává Románek.
1: Dobře, tak Románku vydrž, já teď nadiktuju tady našemu přístroji telefonní číslo. Jenom zkontroluji, že jsem to tam udělala správně. Tak a ty v časovém limitu vytáčej a Románek to musí vzít.
0: Jdeme
1: jo,
0: na to, takže já
1: nebude.
0: Vytáčím Románka.
1: Vytoč ho, ale úplně.
3: Kvíz naopak. Kvíz naopak.
1: Kecená ta kulička dnes.
0: Jdeme na to, pojďme, Románku, vytáčíme tě.
1: Ale Berto.
0: Romane.
1: Vyjď tu šavličku.
4: Ahoj.
0: Kdo je u telefonu?
4: Tady Románek.
0: Románku, máme pro tebe výbornou zprávu. Vyhráváš 2000 korun do Umparku v Ostravě Radvanicí.
1: A teď počkej, jo, teď nás super, Románek dorazí, protože nám třeba řekne, že nemá děti, že? Takže Románku,
4: já mám tři.
1: Máš tři?
0: Má výborně, no tak to.
1: Tak jsme rádi,
0: tak to je
1: padlo.
0: Krása, tři děti, to no, je nádhera, to je nádhera. Tak my moc gratulujeme a pořádně si to užijte, Románku.
4: Super, ještě jednou moc děkuji.
0: Není zač.
4: Paráda, ty jo. Tak víkend bude zábavný.
0: To věříme. Romčo, tak jo, měj se, užijte si to, ahoj a zas někdy. Vydrž na telefonu, čau.
4: Ano, čau.
0: Čau.
1: Románku, ahoj.
0: To byl sympaťák. Románek to vyhrál, příští týden se nebojte, kvíz naopak pokračuje.
3: Kvíz naopak!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Jo, jo, to je pohodička. 8 hodin právě teď. My přejeme všem dobré ráno, posloucháte Fresh Radio a připraveny pro vás máme další zprávy.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
0: Dnes v Ostravě a okolí ty teploty maximální do 15 až 17 stupňů Celsia, polojasno teď, odpoledne spíše oblačno, pršet by ale nemělo, když už tak v noci, jinak v noci teploty kolem 10 stupňů Celsia, zítra a o víkendu teploty do 16 stupňů s oblačnou oblohou, v neděli polojasno. Na horách 15 stupňů maximálně oblačná obloha a déšť, takže doporučujeme pláštěnky sebou.
1: Fresh zprávy.
3: Pivovar Ostravar po 130 letech končí. Krok odůvodňuje rostoucími náklady a klesající spotřebou. Dotkne se to zhruba 120 zaměstnanců. Ostravský pivovar přestane v roce 2027 vařit pivo. Známé značky ale nezmizí. Jejich výroba se přesune do Prahy na Smíchov. Firma v kraji dál ponechá obchodní zástupce, sklady i rozvoz. Už jen několik dnů zbývá do fyzické realizace výstavby posledních 4 kilometrů dálnice D48 u Nového Jičína. Řidiči by po jejím povrchu měli projet v lednu v roce 2029. Cena stavby je více než 800 milionů korun. Program hokejové Tipsport Extraligy pokračuje. Oceláři hrají znovu doma ve Vrk aréně. Dnes hostí Hradec Králové. Vítkovice dnes hrají doma proti Pardubicím.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Na silnicích docela klid. Děkujeme za to, že jezdíte opatrně a že jezdíte s Fresh Rádiem. Pozor si dávejte jenom na silnici 474 v Třanovicích u Frýdku Místku. Tam se srazilo nákladní auto s osobním vlastně na výjezdu přímo do centra vesnice. Tak opatrně prosím a jakékoliv další informace o tom, jak to na cestách aktuálně vypadá, můžete posílat na telefon nebo WhatsApp Fresh Rádia 77337 136.
1: Doprava?
2: Doprava.
4: Dopravní zpravodajství na Fresh Rádiu vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: sex. Jo, tak to je tak jako...
1: Nikdy v životě jsem tě neviděla říkat sex. Naše tracky tak jako s takovou radostí a
0: jsi mě nikdy v životě
1: oku.
0: Neslyšela ne. Říkat slovo sex?
1: Ne, o tom nemluvím. Že jsi tak procítil dnešní jako track, jo?
0: No tak jasně.
1: Nikdy se ani neobtěžuješ sdělovat, kdo tady hraje, jo?
0: Že nebo kdo to byl.
1: Nikdy to nepřečteš,
0: přečíst,
1: ale sex to
0: ale
1: přečteš.
0: Ale sex to jsou tři písmenka, kterým já rozumím víc než dost.
1: Zavoláme si přítele na telefonu.
0: Není problém, mám to vytočit.
1: Radši ne, nech písmenka, než to.
0: 8:12 je aktuální čas, my... se blížíme pomaličku k cílové metě ranního vysílání, to znamená, že my už za malý moment odejdeme do říše tohoto víkendu.
1: My jsme si vědomi, že to je přesně ten zlom, protože vy nás podle mě máte docela rádi, ale v okamžiku, kdy my končíme a vám to teprve
0: tak
1: začíná, tak... tak si říkáte, tyjo, to není možné. Oni 9 hodin před nima, oni už jako budou končit v práci.
0: No, je to tak? No. Je to tak, my si jako nestěžujeme, naopak my vám to říkáme docela oslavně, my jsme za to rádi a proto se vybízí Moni, abychom, my vždycky v pondělí jsme jako velmi originální v uvozovkách, jo? My se ptáme, co jsme dělali o víkendu.
1: Myslím, že v pátek jsme originální úplně stejně, to se zase ptáme, co budeme dělat.
0: To právě ne, já si nepamatuju, kdy se mě naposledy zeptala, jaký budu mít víkend. No, se budu muset.
1: Zrovna minulý týden jsem se ptala, jsi tady jako vehementně prohlašoval, no. že půjdeš na kotář a to se ti splnilo.
0: Ano.
1: No tak vidíš, tak
0: to vyšlo.
1: Popřídě si řekl. Takže letos, nebo letos, teďko víkendu cel?
0: I letos.
1: Ano, kotář byl letos jednou. A...
0: Ne. Kotář byl letos dvakrát, jo, nebo obecně jako bez kedy, jo.
1: Tak kotář nebo bez kedy.
0: Ale je pravda, že loni jsem vyšel Lysou horu pětkrát snad nebo kolikrát, ne?
1: Nekecej, jo, takhle na vesnu, ty
0: tak
1: morále.
0: Ale, tak dvakrát, no třikrát stopro.
1: Ty v pohodě.
0: Třikrát jsem tam byl.
1: Nebudeme se přece dohadovat, nebudeme si kazit ten. Nepravými informacemi.
0: Nebudeme si kazit pátek, jasně, dobře.
1: Přesně. A co teda o víkendu teď?
0: No víkend je jasný, já mám... No. Velké jako vyřizování, bych řekl.
1: No ty si říkáš, že jdeš
0: sobotu,
1: do Prahy, to už si dneska
0: Praze,
1: stěl zmínit jenom pětkrát. Tak,
0: v hlavním
1: co
0: městě
1: tam?
0: Mám zítra v sobotu velké vyřizování, ale velké. Jo. To tam opravdu jako
1: jak
0: půjde,
1: si to máme představit?
0: Půjde o smlouvy. Jako,
1: půjde o smlouvy.
0: Půjde o smlouvy, jo. Takže jedu do Prahy, jedu to podepsat a domluvit se.
1: Jo.
0: No a v neděli jsem si řekl, že jako přespím v Hiltonu a v neděli hraju Vítkovice v Praze v Outučku, tak si zajdu na Vítkovice.
1: Okay. Tak jo, tak podepiš, prosím
0: to
1: tě.
0: To v neděli to bude podepsaný už, to je
1: všechny ty smlouvy tak, aby to bylo ku prospěchu.
0: Mám
1: jo?
0: To podepsat i za tebe, máš tam
1: ne,
0: něco?
1: Ne, prosím tě, stačí, že hospitalizují z tebe. Tady s dovolením zůstanu. A jestli se ptáš, co já, tak já zítra pracovně, moderovačka, myslím, že v Brickhouse to mám,
0: aha,
1: tady v Dolních Vítkovicích.
0: No.
1: No a v neděli budu na půlkoloně.
0: A ty už nic to nepodepisuješ?
1: Ne, já už nepodepisuju.
0: Ty už to máš prostě.
1: Já už to mám přiklepnuto.

0: Sabinka Carpenter, Busy Woman a taky Fresh Radio, dobré ranko, 8 hodin k tomu 19 minut. Ano, máme tady odvážlivce Hodyho, který si troufá, no. Jo, tipnout, co jdeš teda dělat do té Prahy. Honza jde podepsat tu O2 arénu z těch svých repovánek. Smajlík s těma slzičkama v očích. Vysmátý
1: smajlík. Víš, že jo. Tak
0: co?
2: Repovánky Honzy Pernického.
1: Tak já jsem říkal, že to chystám, že vyprodat jako celé O2čko, takže možné to je? Moni, přijedeš na tu velkou show?
0: Tak záleží, jestli tam bude ještě místo, že?
1: No, jako
0: maestro.
1: Místo bude.
3: Praha už volá.
1: Se neboj, místo bude, Moni, tobě jednak zařídím VIP loži.
0: Jo? Loži, tak ale to se nechám líbit.
1: Ať jsi naložená pořádně. A já počítám s tím, že půjdeš na pódium mi pomoct.
0: To jsme
1: řešili jako několikrát.
0: Že sám sobě si nic, jako zase to odedřeme i my ostatní, takže on si zavolá zbytek týmu.
1: Tak to je, tak to prostě je. Mimochodem, Praha...
0: Praha už volá, ano, my víme.
1: Tak, já k tomu asi už nemám co víc říct.
0: Nezapomeň si vzít na cestu ohlik.
1: Ohlik?
0: Ohlik.
1: A proč ohlik?
0: A pozdravuj holuby.
1: Vyřídím, dobře, děkuji.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
2: Nejlepší snídaňové menu v Metropoli. Bon Appetit. Bon Appetit. Fresh Radio.

0: Všiml jsi zjistě mých bytých pohybů dneska, jo? Že rychleji stávám, rychleji prostě jako chodím od kávovaru, zavírám dveře.
1: Já jsem si říkal, co se děje. Ty jsi dneska ráno dala rozcvičku, ale ty jsi teda pochlubila dřív než do éteru, takže vím, že jsi byla na rekonvalescenčním odpočinku včera.
0: Já jsem byla na tkajské masáži, na párové tkajské masáži, protože můj Ráďa, my jsme totiž měli koncem září výročí, tak se rozhodl, že to jako kolik výročí?
1: No.
0: Kolik, jo? My jsme spolu byli 17 let od svatby.
1: Ne, jako kolík.
0: Kolík.
1: Kolik?
0: Kolik? 17 let od svatby.
1: 17 od svatby.
0: A jinak první rande jsme
1: poznání?
0: My jsme měli první rande, Honzi, pátek 13. Byl to květen roku 2005.
1: Já čekal, že to bylo 1900.
0: Ale já prosím tě, 1900, ty jsi nebyl ještě ani to.
1: 2005, a kdy jste
0: ani
1: se poznali vlastně?
0: My jsme se poznali
1: se svým mužem
0: chvilku předtím, no.
1: Takže někdy kolem roku 2004, jo, řekněme.
0: Moderovala jsem akci pro hasiče
1: a tam nějak
0: on zavnímal a potom si přišel o normálně říct o telefon.
1: Od autogram nejdřív?
0: Jo, a začalo to vlastně, no tak jo, tak bylo to v roce 2005, protože my vlastně první setkávačku jsme měli na Telise.
1: To je nádhera, tak máte za sebou krásných 21 let.
0: Mhm. Mm. To si neumíš ani představit, viď?
1: To je dost, to je skoro celý můj život.
0: 20 let na per měsíců víc, než jsi zvyklý.
1: Takže včera jste byli na tajské masáži, jaké to bylo?
0: Bylo to super.
1: Víš co, počkej, tak než abys to povídala, my se můžeme vlastně za chviličku do takové jedné tajské masérny přepnout.
0: Víš, ano? Jak probíhá tajská masáž?
1: Víme, já budu,
0: jak, že používají lokty klidně.
1: Já budu tajský masér a ty budeš prostě Monika Rudová, OK?
0: Tak jo, ale tak jo. Většinou to dělají tchajky jako ženy.
1: Ne, tak teď
0: jsme obě dvě měli ženu.
1: Bohužel, máme muže.
0: No, vidíš, chápete.
1: Jaký to máš guláš, to je jedno. Takže já budu tajec a ty budeš Monča, jo?
0: Tak jo.
1: Za chvilku jdem na to.

0: si obracíme role, to znamená, že na masáž jde mimořádně tady Pernický a já budu.
1: Já normálně na masáže nechodím, já chodím normálně jako tak na, byl jsem na masáži nohou, jo, ale nikdy jsem nebyl jako na normální masáži.
0: Já budu používat, rozumíš, jako správná tkajka, lokty, klidně se po tobě i třeba projdu, jako jo.
1: Jo,
0: chtěl bys si 70 nebo 90 minut?
1: Tak pojďme, tak dobře, tak jdeme na to, přesouváme se do thajské masérny Monika Dudo.
0: Máš jedno, stejně mi nebudeš oslovovat. Když tak mi říkej milá.
1: Milá?
0: No, třeba, nebo, okay. Nebo krásná, můžeš to vybrat.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.
0: Dobrý den. Vína, thajskou masáž?
1: Dobrý den, ano, já jsem objednaný na 8.30, omlouvám se za zpoždění. Pernický.
0: Pořádku.
1: Děkuji.
0: 60 nebo 90 minut?
1: No, já jsem...
0: 90 minut dražší?
1: Delší?
0: Delší i dražší.
1: Kolik stojí 90 minut?
0: Moc po vás.
1: A kolik to bude?
0: Tak 90 minut po vás 1500?
1: No, tak to je v pohodě, 14, tak pojďme.
0: 90 pozdíško po mně.
1: Tak... Tak pojďme, tak jo, tak já bych teda, dobře, beru 90, mám se odložit, nebo...
0: Já vás nechám chvíličku vypodobnout věci tady do košíku pod nádkem, já přijdu,
1: dobře.
0: Za chvíličku přijdu.
1: Tak jo, tak já se teda...
0: Lehnu na bříško.
1: Na bříško. tak já si lehám, jo, teda. Tak.
0: Nebojte se ničeho, začnou se dotýkat.
1: Já se nebojím, ježiš, to je příjemné, to
0: děkuju. Ještě moment, nejdříve umíju nohy, jo? Nelekat se.
1: Jo. Moje nohy? Jo.
0: Váše nohy.
1: To lekta. Ježiš, nemusíte. Tak, jo.
0: Uvolnit se, dýchat. Trošku zabolí možná.
1: Au! Ježišmarja, tak kde berete tolik síly? Au!
0: Ne, nemluvit zbytečně, nemluvit.
1: Dobře. Ježiš, to bolí, to je bolest.
0: Jestli moc bolestivé pro vás, můžu...
1: Moc.
0: Můžu masírovat jako ženu.
1: Jo.
0: Přidám olej teplý.
1: Dejte teplý olej, prosím. A můžu to zkrátit z 90 na 15 minut?
0: Můžete, ale cena stejná.
1: Tak masírujte.
0: Tak klidně otočte na záda, já i bříško můžu udělat.
1: Na záda? Dobře, tak já. Počkejte. No.
0: Namasíruju bříško.
1: Děkuji.
0: Ale vy velký cháp.
1: No, tak to víte, tak a to není bříško momentálně.
0: To je pořád bohužel bříško. No. Jestli pokračovat mám, tak nebude stačit 1500.
2: Kvíz? Naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
1: Nás zruší.
3: Šokobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat

0: a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava CZ.
1: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru.

0: čtvrtek, to znamená, že nesmíme zapomenout ani na to nejlepší z dnešního rána.
1: To nejlepší z rána.
0: Tedy to, co byste dneska ráno chtěli slyšet v éteru Fresh Rádia a pak večer klidně na nějaké nejbližší party, která vás bude čekat.
2: Koho jsi dneska vybral?
0: Dneska celkem oříšek si myslím, protože budeme posuzovat a vybírat, nebo respektive ty budeš posuzovat a vybírat od interpreta Justina Timberlakea.
2: Tak to mám ráda, ale
0: no.
2: Pojďme na to.
0: Tak Justin Timberlake dneska v anketě ten nejlepší z dnešního rána. Pojďme na to. Hit číslo 1, Can't Stop the Feeling.
1: To nejlepší z rána.
2: Super, koho mám dál na výběr?
0: To nech poslechnout, aspoň trošku ne.
2: A zbožňuju tu písničku, znám ji od předu dozadu.
0: Can't Stop the Feeling nebo No Angelus?
2: Dej mi chvilku.
0: Can't Stop the Feeling, OK. Dobře, není asi třeba moc jako dlouho to napínat,
2: dobrý,
0: pojďme
2: to
0: dále. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, nebo Justin Timberlake, Rock Your Body. Aha, aha. Jo.
2: Can't Stop the Feeling, ale jako tak.
0: Je to tak, že? Budeš to mít trošku těžší, protože kalibr přitvrzuje.

0: jistá.
1: Jistá, jistá.
0: Jistá, jsem si jistá.
1: OK, dobře, Can't Stop the Feeling už je tady v dálinách. A teď Sexy Back nebo What Goes Around?
0: Aha. Aha. Já se mám zafixovanou jako tu, kterou se u něho slyšela nejdříve a pamatuju si ho.
1: Tuto?
0: Ale jo, ale Sexy Back mám jako, to je prostě Sexy Back, jo? Jedem, okay. Sexy Back zůstává.
1: Sexy Back nebo Señorita.
0: A Señorita, tak pojď.
1: Tak pojď.
0: Jo, Sexy Back zůstává.
1: Počkej, to je poslední.
0: Sexy Back zůstává.
1: Señorita je poslední.
0: Tak OK, v tom případě Sexy Back zůstává.
1: Ne, ne.
0: Jo.
1: No, tak dobře, ta nejlepší z dnešního rána. Tedy podle Moniky Dudové je Justin Timberlake Sexy Back.
2: To nejlepší zrana.
1: Máš jí tady celou.
0: Aha.
1: A třeba jí dneska někde večer uslyšíte, tak na zdraví.

0: Počasí.
1: Podzimní sezóna, Honzíku, zahájená u mě, dýňové laté do pito.
2: To je z dovolení moje pasáž tady, počasí, takže jestli, tak já bych začal, jo, teda.
1: Co na srdíčku máš?
2: Dobré ráno, dobré dopoledne, pojďme se podívat na dnešní počasí v Ostravě. Dnes ty maximální teploty 15 až 17 stupňů Celsia. Polojasno, později odpoledne, ale spíše oblačno. Pršet by mělo v noci, maximální teploty přes noc kolem 11 stupňů. Na horách dneska 14 až 16 stupňů Celsia s oblačnou oblohou a možností nějakých těch dešťových srážek. Tak s tím počítejte a teple se oblečte.
0: Fresh zprávy.
1: Velká ostravská sídliště mohou výrazně ovlivnit výsledky komunálních voleb. Porubě a na jihu totiž žije více než polovina ostravských voličů. Zároveň zde ale bývá volební účast výrazně nižší než v menších částech města. V roce 2022 přišlo k urnám v těchto velkých obvodech jen něco přes 30% voličů. Výroční bankovky v hodnotě 5000 korun, o které byl v druhé polovině září obrovský zájem, jsou stále k dispozici. K mání jsou na 4 pobočkách České národní banky. Ostravě, Praze, Brně a Hradci Králové. V prvních dnech na ně stály několika hodinové fronty. Teď už se na bankovky prakticky nečeká. Po dlouhých 3 týdnech se o víkendu vrací fotbalová šance Liga. Ostravský Baník se představí v sobotu proti Bohemians. Dnes v 1 odpoledne budou Slezané jako poslední zástupce Moravskoslezského kraje v osudí losu 8. finále MOL Cupu.
0: Zprávy. Fresh zprávy. Doprava.
2: A dobré dopoledne, přejeme minutu po 9 i na silnice v metropoli. Pozor si dávejte v Závodní ulici v Ostravě Zábřehu, konkrétně v úrovni Jubilejní kolonie, kde se srazily 2 osobní auta a je v tuto chvíli zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Opatrní buďte taky v Bruntále, kde se srazilo osobní auto se svodidly, to nedaleko supermarketu Mere.
1: Perona, tam co vždycky, stará dobrá bílá.
2: No, tak to prostě je. A užijte si víkend, my odcházíme a těšíme se na vás opět v pondělí.
1: Marika pokračuje.
2: A pozor, v pondělí budu mít už i výsledky krve.
1: Měli být teď ve čtvrtek, si říkal.
2: No, paní doktorka nestíhá.
1: Ale, co pak ti tam našli?
2: Ale, no tak snad nic, paní doktorka jenom nestíhá, jo?
1: Budeme se těšit na tvé výsledky v pondělí.
2: Děkuji,
1: si víkend,
2: já vás
1: Praze
2: taky.
1: Pozdravuji, jo?
2: Ahoj.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Italii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
0: Skandál!

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
2: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a v domácích vodách ještě na chvíľočku zostaneme. Mám tu herečku Danielu Kovářovou, ta oslavila 80. narodeniny. Ale pozor, namiesto pokojnej oslavy sa jej do života vrátili spomienky na dávny vzťah s Martinom Stropnickým. Ten sa v médiách totiž rozhovoril o ich niekdajšej láske, ktorá sa začala v divadle a skončila sa pred rokmi. No, Kolářová však nadšená nebola a dala jasne najavo, že staré veci už považuje za uzatvorené. Zdá sa, že niektorí bývalí partneri majú na spomienky lepšiu pamäť než na dátum? Kedy by bolo radšej mlčať?
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
0: Co no super?
2: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
0: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Drajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh!

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Navždy temná Billie Eilish, Everything I Wanted.
1: Doprava.
0: Tak máme 10:01, hezké dopoledne, podíváme se společně na dopravu. Visí tady v systému, že je dopravní nehoda v ulici Závodní, je tam kivadlový provoz s jedním jízdním pruhem, jsou tam v sobě dva osobní automobily a je to na úrovni hospody U Chýlku, tak opatrně.
1: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
3: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
4: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

Tak mi dneska ráno píše náš grafik a člověk, který se stará o sociální sítě, DJ Dale, a říká, hele, ty jsi dneska za toho Javora, tak já ale nebudu měnit schéma, protože JJ s Markem Urbancem se mi zdá divné. A já mu na to říkám, ano, je to pravda, je to divné, tak z toho uděláme JJovu pracovní nevolnost. Tak snad ten pátek dopoledne přežijete bez něj, jo, bez Jiříka. Tak jo, jdeme na to. Fresh Radio.

0: Jste na Freshi, posloucháte JJ bez JJ, u mikrofonu Marek Urbanec, no a já bych chtěl jenom připomenout jednu takovou základní věc, která se děje tento víkend a všichni to víte, jsou volby. Já se v tom jako úplně nechci šťourat, protože opravdu politiku tady nerozebíráme v našem rádiu, ale když jsem se díval na některé ty kandidátky, tak mně to nepřipadá jako politická strana, ale je to taková rodinná strana, protože tam je máma, táta, syn, dcera. Víte co, běžte volit. Ve 14 hodin se to dneska otevírá, pravděpodobně se to spočítá v neděli a v pondělí budeme vědět, na čem jsme, že jo. No, a když ne, tak žádná změna.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
3: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
4: All day, every day.

Novinky na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: krásně i takový kvapík můžete slyšet tady u nás na Fresh Radio Kecaj a Pinky Up. Tak mi napadlo, jak jste se ráno dnes oblekli? Jestli jste počítali s tím, že už bude taková zima, že jste si vzali na sebe rifle a už ty podzimní bundy, někteří možná i čepice, anebo jste takový blázni jako já, kteří se podívali z okna, říkají si slunce. Je, tak to musí být určitě fajn. Hodili jste na sebe kraťasy a tričko a pak jste vlezli ven z toho baráku a málem jste dostali facku přes celý obličej, že je prostě taková trošičku zima. Klidně mi napište, jak na WhatsApp, anebo samozřejmě tak na naší apku, jinak naše telefonní číslo je 77337136. Vážně by mě zajímalo, jak jste se oblíkli dnes ráno do takovéhleho počasí.
1: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
2: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Party House Varenská. Narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská. Vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Shake It Off, tohle to byla velká hitovka od Taylor Swift tady u nás na Freshi v dopoledním programu. A ne, JJ bez JJ, to už to ani nebudu říkat, to je jedno. V každém případě díky za interakci, za zpětnou vazbu, kdy vlastně mi tady píšete a první napsal Roman. Ahoj Marku, dlouhé kalhoty, tričko a mikina. Ráno nosím ještě nákrčník, sice tenký, ale škrábem je tento týden v krku, tak proto nosí ten nákrčník. No a náš Judr Pudr nám napsal normálně sáčko a dlouhé kalhoty. Naštěstí jsem hned skočil do auta. No a ještě mám tady zprávu od Táni, která se oblíká úplně stejně jako já. Zdravím tě do rádia, oblekla jsem se polehku, jako ty, vždyť je přece teplo. No, teplo, to je relativní.
1: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.

0: informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.

0: 90. letech minulého století jsem měl zakázáno tam chodit. Prý tam straší i v noci. Víte, o čem se bavím? Samozřejmě je to sad Jožky Jaburkové v Ostravě Vítkovicích. No a teď dojde k úplné přeměně, protože ve středu 14. října bude občanům tohoto ostravského obvodu Ostrava Vítkovice představená plánována rozsáhlá revitalizace tohoto sadu, tedy sadu Jožky Jaburkové, která počítá s celkovými investicemi ve výši kolem 150 milionů korun. Setkání s veřejností se uskuteční od 15 hodin u altánu ve zmíněném parku. Hurá, už tam nebude strašit.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jasně, i v 11 hodin mrkneme na cesty. Aktuální dopravní nehoda je v obci Střítež. Je to na té hlavní cestě, která vede přes tu obec. Je tam havárie motocyklu. Naštěstí je to na úrovni zdravotního střediska, tak snad to všechno dobře dopadlo.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Fresh Radio. Jsme Matt

Fading Like a Flower, tohleto v originále udělali Roxette, no a samozřejmě překopávka a do taneční verze to hodili Galantis. Ještě jednou přeji hezké odpoledne v 11 hodin a už skoro 9 minut. JJ bez JJ je dneska s Markem Urbancem, taková výjimka, Jirka potřeba volno, to tak většinou bývá. Co se dozvíme v téhleté hodince? No tak minimálně to, že kdysi dávno jsme měli moře. Nevěříte? Tak poslouchejte.

0: Tak jak to tedy je? Měli jsme moře, neměli jsme moře, co myslíte? Tak já vám to prozradím. Měli, opravdu kdysi jsme měli moře, protože za vlády Přemysla Otakara II. Jsme měli strašnou spoustu států, nebo on vládl hodně státům. Dobře poslouchejte. Měl pod sebou Čechy, Moravu, Rakousy, Štýrsko, Korutany, Kraňsko, Furlánsko a taky Vindičskou Marku. No a právě poslední dva státy, Furlánsko a Vindičská Makra, jsou totiž u Jadranu. To znamená, že vlastně my když jedeme teď se okoupat v Jadranu, tak jedeme vlastně na návštěvu do svých bývalých států.
1: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
8: All day, every day.

nesou své ovoce. 25 let je dlouhá doba i na pořádně vzrostlý strom. Dlouho jsme se starali, hýčkali, radili a pomáhali. A povedlo se. Už jste si jistě všimli. Museli jste. Fatal Terror Show. Nejstarší drum'n'bassová show v českém éteru.

0: ještě více názorů, zážitků, keců, novinek a tracků. To je Fatal Terror Show. Elvis, Siphon, Femfink, Madface, Petey, Drop Database, Fantek a Abelin. Každou středu od 7 večer. Fatal Terror Show vám přináší Flower Factory CZ.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice.
2: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Tak já bych se ještě jednou vrátil k tomu moři, o kterém jsme se bavili v minulém vstupu, protože nám tady napsal Radan. A Radan napsal: ahoj, měli jsme moře i za dob pravěku. Když jsem dělal na šachtě, šachta ve Svinově, která se jmenovala Šverma, musela přestat kopat kvůli mužskému oku. No a prý tak samo na Jeremenku, kde se prý doteď odčerpává minerální voda, takže vlastně dole, pod námi, může být klidně další oceán.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Becky Hill a taky Sigala, Heaven on my mind. No a vidíte to, já mám pro vás pozvánku, dívám se na datum, je, to je už vlastně zítra, no jasně, na sobotu 10. října, kdy v obchodním centru Fórum Nová Karolina bude takzvaně klasika na čtyřech. Prostě kompletní závěr automobilové sezony se vším všude, více než 50 vystavovatelů v rámci hlavní prezentace, no a samozřejmě taky desítky vozidel, a to nejen z klubu Veterán Car Club Ostrava. Budeme tam my, já, Turda, a prostě budeme dělat rozhovory s těmi youngtimery přímo pod světly reflektorů. Bude tam hrát super muzika, mám nachystaný nějaký swing, elektroswing. No a jestli se nepletu, tak od 13 hodin pak bude nějaká ta krasojízda po Ostravě. Takže pokud zítra nemáte žádný program, tak se můžete stavit za námi do garáží obchodního centra Fórum Nová Karolina.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
4: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
5: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky.

0: Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava.
1: Dobré poledne a taky dobrou chuť, pokud právě obědváte, jdeme na dopravu. Jedna dopravní nehoda je v ulici Hlavní, což je to v obci Neplachovice, okres Opava, je tam havárie, cyklisty počítejte se zdržením, protože tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. No a teď už si jestá.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přezutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
2: Siesta. Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: konečně někdo napsal taky dobrou věc pro rádia, protože tenhle track od Get Far se jmenuje The Radio. Tak z jednoho takového dobrého rádia vás zdravíme, páteční a taky lehce možná pro někoho volební odpoledne, no a siesta. Dáme určitě další dobré tracky, zmapujeme, co se tak jako děje, kdybyste měli něco zajímavého z vašeho života, nám to klidně napište, já to rád pošlu i těm ostatním. Tak hezký den!
1: Fresh Radio.

0: Way Too Late, taky Leony u nás na Freshi. Madonu dáme za chvíli s retrokouskem Holiday, bude i Gigi D'Agostino, takže malé retro už za chvilku. Teď ještě ohlédnutí za naším ranním programem, protože včera jsme o tom mluvili a všude se psalo, že v Ostravě končí výroba v pivovaru Ostravar a Honza Pernický přišel s dobrým nápadem, co by tam případně mohlo být.
1: Best of Fresh!
2: Já všim napít normálně a stavíme, největší,
3: jo?
2: Stavíme největší akvapark ve střední Evropě, to tak vypadá.
3: Perfektní, jako pomalu, ale pozor. Na tu stavbu.
2: Jsme tři zatím, ale...
3: No, tak to můžeme mít v roce 2039 třeba.
2: Ondra píše, a to moment, to si tady dáme, počkej, Ondra píše, souhlasím s Honzíkem, něco na styl Aqualandu by v Ostravě byl výborný nápad. Radek píše, Honzo, výborný nápad, navíc s tvojí slovní zásobou bys do politiky měl upalovat hned. Máš mou velkou podporu. Je to tak, já to vím, no tak já nevím, oni tak založíme svoji stranu a postavíme akvapark.
3: Založ si svoji stranu.
2: No počkej, ty do toho nejdeš?
3: Nejdu, prosím tě, já do politiky. Budu rekapitulovat.
2: Ale tiskovou mluvčí potřebujeme taky, já to vím, jako jo, ale...
3: Já on jako, paní vám, ani vlastně ne, ale... Ale je to jako na vás, no, kluci, do toho.
2: A přemýšlím,
3: jak byste jak se jmenovali jako jsem, politická strana, hrnaně, nebo...
2: Můžeme jít po vzoru jako jí...
3: A tak jsou, Aquamen,
2: jsou třeba... jsou třeba starostové a nezávislí, tak já bych byl třeba...
3: Vy byste byli hodně závislí právě.
2: Takže... Řidičové a závislí. Best of Fresh!
4: No, super.
5: Co no, super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Jazzy a Get This Started, posloucháte Fresh a taky Siestu. Už jsme zmiňovali, že dnešek a zítřek je v České republice dnem volebním, protože za chvíli ve 14 hodin se otevřou volební místnosti a začnou komunální volby a volby do městských zastupitelstev. Taky v některých obvodech můžete vybírat svého nového senátora, tak na to myslete. A pokud vás třeba něco dlouhodobě rozčiluje v místě, kde bydlíte, tak tohle je asi ten správný způsob, jak vyjádřit sympatie někomu, případně někomu jinému, to už záleží na vás, a trošku s tím pohnout. Tak doufejme, že to dobře dopadne. Gigi D'Agostino, za chvilku taky Pink Panthers a nebo DJ Antoine, dáme jednu klasiku London za chvíli.

0: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Buď fresh!
1: Fresh!
0: Fresh Radio CZ.

0: muzika, to je základ každého pořádného rádia a věřím, že i vás naše věci těší. No a pátek, to je takový hodně pestrý hudební nářez už v podstatě od podvečera, protože nás čeká Friday Mix. Lumír Moškovský pro vás chystá dvouhodinovku od 17 do 19, potom party DJ s Patrickem Diamondem a pak ještě další pořady. Zjistil jsem, nebo spíš já to jako vím, ale chtěl bych to připomenout i vám, že i v rámci víkendu toho máme hodně. Dance Party a Jirka Javorský, to je jasné, a pak taky spousta hezkých nedělních pořadů. Všechno je to na webu freshradio.cz, jsou tam různé styly, tak věřím, že si každý najde to, co má nejradši. Jsme fresh!
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
4: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
4: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
4: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
4: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
5: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
1: Siesta.

0: máme pátek, kromě toho, že je pátek volební, tak je taky další hrací den České hokejové extraligy. No a do Vítkovic přijede velmi silný soupeř, což bude tým Pardubic. To utkání začíná od 17 hodin a 30 minut. Tak pokud máte chuť užít si sportovní pátek, myslím, že je to docela dobrý tip. Tedy doufejme, že i v rámci možností a síly a kvalit soupeře taky s dobrým výsledkem na konci. Fresh
1: Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day. Are you coming to the tree?

0: Doprava.
1: V téhle hodině bylo na cestách poměrně živo, máme tady docela zásadní dopravní nehody. Jedna se stala hned po 12. hodině, týká se Ostravy, Moravská Ostrava a Přívoz, ulice Hlučínská, která je poměrně frekventovaná. Tady u té křižovatky se Slovenskou se vlastně srazilo, nebo respektive proběhla nehoda nákladního vozidla a je tam vysypaný náklad a dokonce světelná signalizace mimo provoz. Tohle se zřejmě bude řešit nějakou chvíli, píšu tady zatím do 17, takže s tím počítejte. Pak je tady další dopravní nehoda, týká se ulice Zahradní v Hlučíně, tam se zhruba před 40 minutami srazila dvě osobní auta, takže i tady jeďte opatrně. No a nejčerstvější nehoda je z Krnova v ulici Náměstí Minoritů v Krnově, tam se srazilo osobní auto s motorkářem, tak i tady dávejte pozor. Kdyby cokoliv bylo, určitě napište, my to rádi pošleme do éteru dalším řidičům.
0: Doprava? Doprava! Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: No, super.
3: Co no super?
2: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
3: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Siesta.
3: Siesta. Siesta. Siesta.
4: Muzika, rozhovor, soutěže. Každý všední den od 12 na Fresh Radio.

0: 90ková Robineza a Show Me Love. A mimochodem, nevím, jestli jste včera zaznamenali, 8. října to bylo 50 let od doby, kdy vznikl kultovní film Marečku. Podejte mi pero se vším tím, co si z toho pamatujeme, Hliník, který se odstěhoval do Humpolce, že jo, Hujer a další hlášky, které teda přetrvaly, tak je to zvláštní pocit, no, něco, co člověk zná takhle z dětství skoro od doby, kdy to vzniklo a najednou už je to 50 let, ale pořád nás to baví do kolečka, tak můžete lehce zavzpomínat, nebo si to zase někde po čase pustit, ale oni to budou dávat i v televizi. Nesmrtelná věc pánů Smoljaka a Svěráka s skvělou plejádou českých herců.
1: Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Říkali jsme si s Markem Urbancem, že tady mohli klidně nechat originál, myslím tím zpěv Phila Collinse. Jinak ale taková příjemná, pohodová cover verze velkého hitu Another Day in Paradise a tohle byl DJ Snake. Tak myslím, že vzpomeneme na jednoho mileniála. Femme Like You, myslím, že pecka, kterou ještě pamatujete, včetně Shakery, která bude následovat. No a Van Republic, to dáme třeba pro holky, které nás teď ladí někde v autě. Hezkou cestu!
1: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Posloucháš Fresh Radio.
6: Yes. Come on. Martinez, you ready, girl?
7: Come on. Let's do this, gang.

0: Dobrá hudba může být velmi příjemná hudební kulisa a někdo má třeba rád přírodní zvuky a vstává rád za zvuku ptáků, což se týká hlavně těch letních měsíců. Ale je třeba dávat pozor, aby se u vás někde blízko vaší ložnice neuhnízdil jeden z nejhlasitějších ptáků světa. Je to sameček zvonovce bílého, dá se potkat naštěstí v lesích jihoamerické Guyany a Venezuely. A to je pták, který dokáže vydávat volání a zpěv o intenzitě asi 125 decibelů. Kdybyste to chtěli s něčím srovnat, tak třeba zbíječka, když si někdo maká na chodníku, tak má asi 110 decibelů, výstřel z děla 120 a výbuch dělostřeleckého granátu okolo 130. Jo? Takže tenhle pták je opravdu schopný vydávat takový kravál, jako by vám tam ráno bouchali granáty. No a to úplně asi nechceš.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
3: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
4: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
7: Si je

Staré dobré taneční hity, ať už ze 70. nebo 80. let, se dočkávají těch hodně povedených coverů, jeden takový teď, Ring My Bell nebo R&B, jak chcete, i u nás na Freshi. Kdyby vás zajímal playlist, tak určitě sledujte naši apku, se kterou si můžete

0: výborně taky ladit naše rádio kdekoliv, kde máte mobilní signál, což doporučuji. No a když budete někdy v autě třeba ráno, tak si dejte určitě vysílání Moni a Honzy. Řešilo se třeba taky to, jak, nebo nevím vlastně, kdo půjde na tu thajskou masáž, no poslechněte. Best of
1: Fresh. Přesouváme se do thajské masérny Monika Dudo.
2: Máš jedno, stejně mě nebudeš oslovovat. Když tak mě říkej milá.
1: Milá?
2: No, třeba. Nebo, okay. Nebo krásná, budeš to vybrat.
3: Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon Appetit.
2: Dobrý den. Vína, thajskou masáž?
1: Dobrý den, ano, já jsem objednaný na 8.30, omlouvám se za zpoždění. Pernický.
2: Pořádku.
1: Děkuji.
2: 60 nebo 90 minut?
1: No, já jsem...
2: 90 minut dražší?
1: Delší?
2: Delší i dražší.
1: Kolik stojí 90 minut?
2: Moc po vás.
1: A kolik to bude?
2: Tak 90 minut po vás 1500?
1: No, tak to je v pohodě, 14, tak pojďme.
2: 90 pozdíško po mně.
1: Tak pojďme, tak jo, tak já bych teda, dobře, beru 90, mám se odložit, nebo...
2: Já vás nechám chvíličku, vy potom lehnout věci tady do košíku pod.
1: Tak jo, tak já se teda...
2: Lehnu na bříško.
1: Na bříško. Tak já si lehám, jo, teda. Tak.
2: Nebojte se ničeho, začnou se dotýkat.
1: Já se nebojím, ježiš, to je příjemné, tak děkuju.
2: Ještě moment, nejdříve umíju nohy, jo, delegace.
1: Jo. Moje nohy? Jo,
2: váše nohy.
1: To lekta. Ježi, nemusíte. Tak, jo.
2: Uvolnit se, trošku zabolí možná.
1: Au, ježišmarja, tak kde berete tolik síly? Au.
2: Ne, nemluvit zbytečně. Jestli moc bolestivé pro vás, můžu masírovat jako ženu. Jo. Přidám olej teplý.
1: Dejte teplý olej, prosím. A můžu to zkrátit z 90 na 15 minut?
2: Můžete, ale cena stejná. Klidně otočte na záda, já i bříško můžu udělat.
1: Na záda? Dobře, tak já. Počkejte. No.
2: Namasíruju bříško.
1: Děkuji.
2: Ale vy velký chlap.
1: No, tak to víte, tak a to není bříško momentálně.
2: To je pořád bohužel bříško. No. Jestli pokračovat mám, tak nebude stačit 1500.
3: Best of Fresh. Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: I'm sexy and I know it. Dej analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+ a v celém Česku.
1: Doprava. Doprava.
2: Tak, jdeme se podívat na cesty. Připomínáme tu situaci, která je na křižovatce Slovenské a té dlouhé ulice Hlučínské, protože tam se už před hodinou a něco podařilo jednomu vlastně položit kontejner s bordelem, jak tady někdo píše, a kolony tam stále jsou a bude se to ještě nějakou chvíli řešit. Opatrně na sjezdu z Mariánskohorské ve směru na Fifejdy, tam stojí u Emasu taky policejní hlídka, tak i na tu si dejte pozor. No a pak je tady jedna dopravní nehoda, která se týká Karviné. Je to vlastně, tady píšou, Karviné na silnici 67, je to kousek od té křižovatky, no nevím, jak to přesně popsat, ale když pojedete do Karviné, tak jak jsou tam ty sjezdy z těch mostů, tak tam se srazila dvě osobní auta, tím pádem i tady jedete opatrně. Jinak ale přejeme hezké odpoledne, nezapomeňte, právě se otevírají volební místnosti, pokud byste šli volit, a doufám, že ano. No a odpoledne u nás tradičně rychlá rota Marek a Michaela.
3: Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
4: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Katy Perry, já tady taky Marek a Michaela, já vás vítám na rychlém vysílání Rychlé roty na Fresh Radio. Krásné páteční odpoledne.
1: Já, jenom já vás vítám taky, protože Michaela to řekla jako první, jakože ona vás vítá, tak když vás vítá ona, tak já se taky připojím, já jsem teď přiběhnul, nechtějte vědět odkud, a tím jsem chtěl říct vlastně,
0: že vám přeji krásné odpoledne. Hraju si na popeláře, řeknu úplně normálně.
1: Ano, hraju si na popeláře, dobře, tak očista do čista. Dneska odpoledne.
2: Posloucháš Fresh

0: tohle jsme měli na přání, tak já zdravím Romana, který si to přál zahrát. Tak já občas zcela výjimečně, když je na mě někdo hodně milý, tak si dovolím zahrát na přání.
1: Co ti slíbil?
0: No to ještě nevím, co si řeknu. Každopádně ty máš dneska trhanou šichtu, zdraví tě Jiřinka, ona už tě asi poslouchala.
1: Je to možné. Děkuji moc krát, trhaná šichta, nevím, co to je. Jako
0: no, že
1: pracuju, jakože trhnul jsem se a pak jsem zase zpátky.
0: Ano, ano. Aha, není to dobře. Trhané maso, na které už určitě myslíš ve svém mozku, tak jak to na tobě vidím, to jídlo, ale trhaná šichta, no. Prostě jsi tady byl, pak jsi tady nebyl a už tady zase jsi.
1: Ano, to tak někdy bývá prostě. No. Když musíš, tak musíš. No.
0: A máš rád trhané maso?
1: Já jsem to ještě jako neměl asi.
0: Fakt?
1: Mhm. Já to nějak nevyhledávám, až si to udělám podle sebe a pak vyzkouším, jak to chutná, tak možná potom to vyzkouším někde jinde.
0: A kdy to chceš vyzkoušet?
1: Já myslím, že v neděli.
0: Dobře, tak já se tě v pondělí zeptám.
1: Dobře, tak to můžeš zkusit samozřejmě.
2: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež?
1: Víš, co to znamená?
2: Poslední pravda nebo lež tohoto týdne.
1: Ano, poslední, protože je pátek, my budeme v další hodince losovat o to, kdo vyhraje 2000 korun do obchodního centrum Forum 2. Karolina!
2: Nezapomeňte, že hrajeme pouze přes naši aplikaci, takže prosíme jméno, příjmení, telefonní číslo a samozřejmě e-mail. Je tady nejzákeřnější otázka tohoto týdne.
1: Ty máš otázku?
2: Samozřejmě.
1: Já mám taky otázku.
2: No ale... tak si nech je na pondělí.
1: To už nebude platné, no.
2: No tak to je pravda. To když, no, jak tak... když to řeknu, tak to taky potom nebude platné. Jdeme
1: buď,
2: na to.
1: Víte, co to je problém, ne? Buď vymyslíme oba, anebo nikdo.
2: Ale ty ses mi ani nezeptala, jestli mám nebo nemám.
1: Ale dneska tady šéfuju já.
2: OK, tak si jdej. Ty v tom případě, já to mám vyřešeno.
1: Fakt můžu? A nebudeš uražený celý zbytek vysílání?
2: Samozřejmě, že budu, ale co je ti potom?
1: Ty jsi tak stahovačný, to je strašné tady to. Já to stejně řeknu.
2: Dobře, tak já jdu na to.
1: Jinak
2: je
1: mikrofon.
2: Pravda nebo lež?
1: Já ti vypravím. Je pravda nebo lež, že Marek nikdy nejedl trhané maso? No, tak pište, jo, a nebo nahrávejte hlas.
2: Aplikace!
1: Čau.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Radio. Reklama, která funguje! Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Pravda nebo lež?
1: Haha, netrefil, nikdo to netrefil.
2: Oni si myslí, že jsi takový pažravek, že už si ve svém životě vyzkoušel úplně všechno. A když pomineme ten fakt, že si jedl psy, kočky, já nevím, co jsi to ještě kdy říkal,
1: no.
2: Tak trhané maso Marek opravdu nikdy nevyzkoušel.
1: Nikdy jsem maso nejedl trhané.
2: Ne? Neměl ho.
1: Protože to, co je trendy, tak já nějak tomu ze začátku nevěřím, než si to ověřím, jo?
2: Jo.
1: Já jsem totiž takzvaně stará struktura.
2: Ty jsi říkal, že si to nejdřív uděláš doma, takže v neděli.
1: Ano.
2: A pak nám řekneš, jestli ti to chutnalo nebo ne. Takže byla
1: přesně
2: to
1: tak.
2: Lež, Marek prostě nikdy neochutnal trhané,
1: no, to,
2: a
1: takže to byla
2: znamená...
1: Pravda.
2: Já to jsem říkala.
1: No, lež.
2: Já jsem se ptala, jestli je pravda, nebo že Marek nikdy ne... Jo, no, jo, jasně, jo, už jsme doma. No, každopádně...
1: Je pátek,
2: prosím vás, berte to s rezervou. Každopádně nikdo tam nebyl, všichni napsali, že si ho ochutnal.
1: Víte, co to znamená?
2: Já to vím, můžu to říct.
1: Ne, nemůžeš, ty si říkala říct... otázku,
2: ach,
1: takže
2: jo.
1: Já to říkám. Dneska tím pádem budeme losovat pouze ze 4 lidí.
2: Ha, ze 4 mužů.
1: Nech toho
2: Dušan, Lukáš, Ondřej, Patrik.
1: Jo.
2: Takže v příští
1: máte
2: hodince, chlapci,
1: těšit.
2: V příští hodince, já doufám, že koupíte něco své drahé, jo? Když to teda...
1: Nebo drahému.
2: No nebo jasně, klidně jimu.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz.
5: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radio. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Posloucháš Fresh Radio.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Tak si to představte, nejenom politici jezdí na summity. Protože dokonce Michaela se vrátila ze summitu.
1: Ano.
0: A já jsem se jí ptal, byl to summit na to? A ona mi odpověděla, summit na co? No tak co to bylo za summit?
1: Já jsem říkala, že to byl vlastně tak trošku summit na to, že jsem byla na summit The Ženy. Tady u nás Ostrava, bylo to ženské setkání.
0: To se jmenovalo Té ženy?
1: Té ženy, ano, od Vindy Krejčí. A tak jsem si říkala, že trošku to bylo takové, jak na to, no, tak když se sejdou ženy.
0: A co šila? Ona... No ne, tak jestli je Krejčí, tak se tě ptám, co šila.
1: Ale tak Vindy šila právě tady tenhle summit. The Ženy.
0: Vindy?
1: Vindy, no.
0: To je nějaká dámská kabelka, ne?
1: Tak nevím, jestli má Vindy už kabelku a i svou, to si nejsem úplně jistá, ale určitě je dobrý nápad, mohla tak by nad tím zapřemýšlet.
0: Hlavně, že šije. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Jak to vypadá na cestách? Aktuálně pozor v Hlučínské, je to na té křižovatce před Černým potokem. Tam je nehoda nákladního vozidla, je tam vysypaný náklad, světelná signalizace mimo provoz, může to tam být problematické. No, další dopravní nehodu máme nahlášenou v Karviné a tam je to kousíček od S1 centra Karviná. Dva osobní automobily v sobě. Dávejte pozor při pátku.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
6: Rychlá rota na Fresh Radio s Markem.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Marika Michaela, krásné páteční odpoledne. Vy jste s námi, my jsme s vámi a já bych teď potřebovala od Marka jednu věc, aby mi vysvětlil, co mi to poslal za video na WhatsApp. Prosím tě, všem to tady řekni, ať si všichni řeknou, jak si prdlí na hlavu při pátku.
1: Já jsem ti poslal video na WhatsApp takovou tu krásnou až ladovskou zimu, víš? Nevím, jestli to je ze Švýcarska anebo to je z Rakouska, ale prostě je tam spousta sněhu, krásně sněží, všude je bílo, je tam příjemně, tak jakože autíčka si tam kloužou po cestě, je to jako fajn. Musíš to vzít pozitivně, že kdyby nějak takhle bylo u nás, tak by se i třeba přehrady naplnily, bylo by všude dost vody a ty bys nekradla vodu v rádiu.
0: Ty jsi takový bonzák, ale to je úplně neuvěřitelné. Podívej se, milý Marku, jak bych ti to řekla. Já si myslím, že jsi to dneska přehnal s tím videem. Podívej se, jak je tady u nás venku.
1: Ano.
0: Na druhou stranu musím říct, že pravdu máš v tom, že to pršení, u nás teda pršelo v noci, bylo to velmi příjemné. Já jsem říkala, po dvou měsících slyším déšť. Takže to ti dávám za pravdu, ale ten sníh, si strč do svého mobilu a tam si ho nechej ještě, jo? Děkuju.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Vidíš, tady David na mé straně, kdo šetří, má za tři a z cizího krev neteče, říká.
1: Jo, jo, super.
0: Tak víš, že já jsem původně z Pražské, tak co se divíš, no.
1: Aha.
0: Tady beru vodu.
1: Dobrý, v pořádku.
0: Nedívejte se,
1: já už to nebudu komentovat.
0: Já tady
1: dobrý,
0: neberu po hektolitrech, ne, přijela jsem... Co pak cisternou?
1: Ne, prosím, ne, ne,
0: tím,
1: je
0: že
1: to,
0: jsem tady
1: je
0: načipovala
1: super,
0: vodu.
1: Je to super, je to v klidu, vlastně, já si totiž myslím, že Fabrik má asi hlubší studny, než jsou ty tvoje, víš, tak
0: no,
1: proto
0: já si myslím, že Fabrik
1: je.
0: Žádnou studnu ani nemá, abych tak typla.
1: Já myslím, že voda jde stejně z Ostravice, ne?
0: Tak to jsme asi nechtěli úplně vědět. Hele, za malou chviličku se blíží to, co při pátku bývá, a to, že budeme losovat o naše finalisty, pravda nebo lež, takže se dozvíte, kdo to vlastně vyhrál. Buďte na příjmu, buďte u telefonu, budeme vám volat, pánové.
1: Jo, vlastně tam není žádná dáma.
0: Není, není.
1: Takže opět
0: není.
1: Pánská jízda.
0: Jo, jo, jo.
1: Jo, jo, chytří kluci. Babi, ne.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz. Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz. Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Posloucháš Fresh Radio.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: voláte do sítě jiného operátora. Hovor vás bude stát jako volání do jiné sítě podle vašeho tarifu.
1: Mě by zajímalo, proč koho to vůbec zajímá tohle. Je, že...
2: Halo, Fresh Radio.
3: Halo, tady je Michal a Marek, Fresh Radio. Čau, krásné odpoledne.
1: Ahoj.
3: Komu jsme se dovolali? Schválně, jestli znáš své jméno. Při pátku.
4: Dušan.
3: Dušané, a proč si myslíš, že ti voláme?
4: No, sedím u rádia, tak možná asi jsem to vyhrál.
3: Ale dobře, on hádá.
1: Ty jsi úplně naštvaný anebo smutný, že jsi to vyhrál. Ne, vůbec nemáš žádnou radost, ne?
4: Nejsem.
1: Do pytla je pátek, ty jsi vyhrál 2 litry a ty tady u toho sedíš úplně jako mrtvolka.
3: No ale víš to, ty bys měl mít radost, že vůbec jako slyšíš naše hlasy, že jsme, jako ti voláme. Už to samo o sobě něco znamená. A ještě ten bonus, že jsi vyhrál. No.
4: Tak jsem šťastný, tam, že s váma mluvím a to se mi tu směl všichni.
1: To je super úplně. Není důležité, že se ti smějou, ty se můžeš smát jim z jednoho prostého důvodu. Ty máš 2 litry, oni mají nic.
3: Ano, přesně tak. A zážitek, páteční zážitek s rychlou dvojkou, chápeš?
4: No.
3: Hele, Dušané, tak my ti gratulujeme, protože 2000 korun do obchodního centrum Forum Nová Karolina je prostě tvoje. Co nakoupíš, komu nakoupíš a proč?
1: Ano, co
4: mám potom? Nemyslím, že jsem někomu věnul.
3: Jo, tak to je hustý.
4: Tak to je. Musím udělat dobrý skutek každý den a to asi možná...
1: Nezapomeň, každý skutek. Dobrý skutek bude po zásluze potrestán.
4: No.
1: Hele, my ti teda gratulujeme, máš 2 litry do obchodního centra a užij si to.
3: Hele, Dušane, už jsi u nás někdy něco vyhrál, nebo ne?
4: No, já jsem blízky na baň.
3: No, tak ale ty máš nějaké štěstí poslední dobou.
4: Asi jo, proto se mi směju.
3: Jo, takhle. No, podívej se, víš, jak je to pořekadlo, tak na to si radši nevzpomínej a my ti prostě i tak gratulujeme. Užij si to, jo?
1: Hezký víkend, měj se fajn, čau.
4: Díky moc, ahoj, díky.
5: Fresh Radio!

0: coming through this ass. No, to úplně není Prodigy, o kterém jsem teďka chtěla mluvit, a chtěla jsem se tě zeptat, jestli jsi zavnímal jako Prodigy. Jestli jsi hráváš, nehráváš, byl jsi někdy naživo, poslouchal jsi, neposlouchal jsi? Poslouchal jsem
1: v devadesátkách, normálně běžně to nehrávám, ale tu jejich muziku miluju. Skladby jako Breed Poison nebo Smack My Bitch Up, toho je prostě strašně moc. A vím stoprocentně, že jsem na Poison, to je tak strašně temná muzika, jako a prostě úplně opravdu jedovatá, jsem viděl naprosto božský striptease.
0: No nepovídej.
1: Tak
0: to se ti potom dobře pamatuje u názvy písniček, když to máš spojené s něčím tak velmi příjemným, co?
1: No, velmi příjemné by to bylo, kdyby ten striptease nebyl pánský.
0: Já jsem ještě chtěla říct, ale hlavní pointu, že Prodigy se vrací k budou mít nové tracky v tomto roce a vrátí se k tomu temnému raveu, víš, o kterém jsi mluvil, takže možná ti to ještě nemine, třeba takový striptease s novými tracky.
1: Doufám, že bude dámský.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
0: Buď fresh!
2: Fresh!
0: Fresh Radio
2: CZ. Get your hands up.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Doprava. Stále si dávejte pozor na Hlučínské, jak jsou semafory před Černým potokem, tak tam se stala dopravní nehoda nákladního vozidla a ten náklad je vysypaný. Světelná signalizace taktéž nefunguje. Velký pozor tam.
1: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí Demolition Derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října, Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: 106 FM, to je naše Fresh Radio, tam nás ladíte taky na apce, na DAB+, no, teď to znáte, teď to víte a my jsme rádi, že jste i při pátku s námi. A teď bych ti chtěla, Máro, povykládat, co mě se dneska ještě stalo, jsem si vzpomněla až teď v poslední hodince.
1: To je zvláštní, no. Ale klidně povídej, já si to
0: tak
1: velice
0: si představ,
1: rád poslechnu.
0: Představ si to, ležím si ještě tak ráno v posteli.
1: Mm-hmm. Je... A sněží.
0: Je nesněží, už toho nechyj s tím sněhem, už mi štveš. A nepřerušuj mi tok mých myšlenek.
1: Mlčím.
0: Je pátek, já budu mít zavařený mozek a nevzpomenu si na to, co jsem chtěla říct. Ležím si takhle v posteli ráno, budík mi zazvoní, ještě se válím, dneska nemusím tolik spěchat. Je, já nevím, před 7:30, jo. A teď slyším, jak prostě, kdyby klaply dveře a slyším jakoby pohyb, ne? Tak volám, halo? Vedle mě už Jara už nebyl, ten jezdí po 6:00, jo. Říkám, halo? A nic ne. Říkám, kurně, tak říkám, asi mám nějaké haldy hned z rána, ne? A to bylo úplně prostě jako jasné, tak jsem říkala, projdu barák, jestli
1: pardon,
0: nikdo není.
1: Pardon, haldy rovná se halucinace.
0: Ano, halucinace, barák jako dům. Říká, tyjo, tak jsem asi slyšela nějakou prostě blbost, to není možné. Tak jsem, ale prošla ten dům, jestli někde není někdo třeba jako schovaný nebo co. Já tam mám sice vevnitř psa, ale ona už je hluchá jak pantok, však má 11 let, tak jsem říkala, ona jak spí, tak spí. Říkám, tak nic, to bylo fakt divné, fakt divné. Tak já volám potom s tím mojím drahým a on mi říká, no, já jsem si zapomněl klíče, já jsem prostě musel to otočit jako domů a já, počkej, ty jsi tady byl? No, já jsem tady byl. A říkám, a to mi nemůžeš jako se ohlásit, že tady jako jsi? Já jsem neměl čas. Říkám, tak ty jsi neměl čas, tak já tady chodím po celém domě, zjišťuju, jestli není nikde někdo schovaný, ty nemáš čas na mě zavolat, že jako jsi přišel pro klíče, které jsi zapomněl. Za to můžeš ty jsi mě schovala, já jsem ti je schovala, ty jsi je nechal venku na dešti, buď rád, že tam nezůstali, tam bych je našel. Jo? Takže toto moje ranní historka.
1: Tohle to je typický chlap, ten má v hlavě jenom jednu myšlenku a že někdo leží v ložnici, no a co?
0: No ale já jsem se mohla bát trošku, jsem se bála a jiné. No.
1: Ale on si to neuvědomuje. On má v hlavě prostě jenom ty klíče. On prostě hledal ty klíče a ty jsi mu je schovala. Takže za všechno můžeš ty.
0: No, výborně, tak děkuju. To jsem chtěla při pátku slyšet. Fresh Radio.

0: Tohle byl Tame Impala Loser. Mm-hmm. Maro, teď si uděláme takovou bu-bu-bu. Mm-hmm. Bu-bu-bu hodinku. Nebo vstup možná jenom.
1: Bu-bu-bu, ty starý.
0: Mě by totiž zajímalo, jestli jsi někde zažil takový nějaký jako duchařský paranormální jev. Třeba víš, jak já jsem si dneska ráno myslela, ano, že tam někdo jako vlastně chodí a nikdo tam není. Mm-hmm. Pak se to vysvětlilo. Logicky, ne. Normálně prostě. Ale jestli jsi zažil někdy něco takového a nevěděl jsi, co to bylo. Že se ti to nevysvětlilo. Taková záhada.
1: Ne, mě se spíš jako, že zdály sny, když jsem se díval na horory, ale tohle to jako se mi úplně jako nestalo.
0: Nikdy jsi neměl pocit, že někdo za tebou stojí, nikdo tam není.
1: Ne. To ne. Několikrát jsem šlápnul jakože do prázdna.
0: Jo.
1: To je strašně jakože nepříjemná věc.
0: To se mi stalo taky z dvoumetrového pory, ano.
1: Několikrát se mi stalo, že jsem spadnul z postele. Mm-hmm. Vůbec nechápu, jak se to mohlo stát. Mm-hmm. Strašnou spoustu šichet jsem udělal zadarmo, když se mi v noci zdálo o práci.
0: Jo, tak to mě taky párkrát už,
1: ano. Asi nejhorší sen, když jsem viděl loď duchů a potom jsem šel spát, tak to byl asi nejhorší sen, který jsem mi mohl zdát.
0: A co se ti zdá? No, jako to loď duchů?
1: No, jo. Viděla jsi to?
0: Asi ne.
1: Na začátku jako je lano, pěkně vystřelí a všemu řeže hlavičky.
0: Ježiši, no,
1: no
0: dobře.
1: Tak já jsem to lano pustil, to se mi zdálo.
2: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publiku. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.

0: Pojď
1: boro,
0: ty.
1: Boro, toro, toro.
0: Pojď ty, teď ty. Nic? To umíš.
1: Jako proč to do mě cpeš?
0: Bora, bora. No vidíš to, to už bylo trošku lepší.
1: Ne.
0: Hele, kdyby si nevěděl, co značatým víkendem, jakože já vím, že ty víš, co značatým víkendem,
1: ani
0: protože proto to, k tomu se vrátíme potom ještě v dalším vstupu, ale tak třeba v neděli, kdyby z toho měl málo, tak bych tě ráda pozvala zase na běh, protože já vím, jak ty rád běhá, že kolik těch běhů tady máme a vlastně i tuto neděli... On se modlí, kdybyste to teď nevěděli, což asi nevíte, tak protože to nevidíte, tak já vám to říkám. Marek se právě modlí. Já bych tě ráda v neděli pozvala na Pyrův v běh, jo? Protože to je štafeta dobrého skutku na podporu nové onkologické čekárny Fakultní nemocnice Ostrava. Skauti pomáhají, je to v neděli, takže v Bělském lese běží se okruh, běží se štafeta, běží se. Budeš taky běhat. Já ti dám. Ty poběžíš.
1: Jako, že se bude stavět úplně nová čekárna, nebo se bude rekonstruovat ta čekárna? Protože pokud se bude stavět nová čekárna, to znamená, že doteď ty lidi čekají venku.
0: Maro, jak bych ti to... Já vím, že je pátek a že to vždycky máš jako těžké, jo?
1: Já vím, ty moje filozofické úvahy jsou prostě strašné, že?
0: Prostě stávající je jako nedobrá, takže to chtějí zrekonstruovat, no tak veškerý výtěžek této akce z toho startovného půjde na tu rekonstrukci.
1: To je velice krásná
0: prostě
1: věc.
0: Prostě pěkná akce a já ti říkám, že ty jednou poběžíš.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jak ty zpíváš, když nemáš zpívat, tak když máš zpívat, tak nespíváš.
1: Zpívám to, co znám a zpívám Boro, to, co Boro, se mi líbí. Měl zpívat. Já nemám rád borovičku.
0: Já vím, že piješ gin, snad to už je jedno.
1: Samozřejmě.
0: No pojď.
1: Lidi, nezapomeňte, už zítra klasika na čtyřech, prostě závěr automobilové sezóny se vším všudy. Fresh Radio, Veterán Car Club Ostrava, samozřejmě obchodní centrum Forum Nová Karolina. Zveme vás už od 9 hodin, uvidíte auta, které jste neviděli, uslyšíte auta, které jste neslyšeli, budeme dělat rozhovory s těma majitelama těch aut a ve 13 hodin se potom všichni, kdo budete chtít, můžete podívat na tu krasojízdu Ostravou, nebo se jí dokonce i zúčastnit.
0: Jak jste správně pochopili, Marek jakožto veterán bude na veterány.
1: Samozřejmě. Závěr automobilové sezóny začíná zítra v 9 ráno v podzemních prostorách obchodního centra Forum Nová Karolina.
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopyostrava.cz.
6: Fresh Radio.
7: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
6: All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Pozor, pozor, v ulici ČS Legí, Moravská Ostrava a Přívoz, tam jsou dva havarované vozy, dále si taky dávejte pozor v ulici Mariánskohorská, taktéž je dva osobní automobily v sobě, tak to je super.
2: No. Všechno? Za chvíličku 17. hodina, připraveny jsou dva vymazlené hodinové mixy od Lumíra Moskovského, to znamená pravidelný páteční Friday mix, no a pak taky Patrick Diamond, Spinning Session, Tiesto a jeho Prismatic a spousta dalších věcí, jako každý pátek. Dámy a přátelé, krásný víkend, pokud se chcete se mnou vidět, tak zítra od 9 hodin určitě podzemní prostory obchodního centra Forum Nová Karolina. Těším se na vás.
1: No a se mnou se uslyšíte aspoň pondělí. Čau.
2: Čau.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu.

0: má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
1: Buď fresh!
2: Fresh!
1: Fresh Radio CZ.

0: Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
1: All day, every day.

0: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
4: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
0: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
8: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. It's Friday.

dnešní muziku. Startujeme vždy v 17 hodin v podvečer. Nejinak tomu je dnes. Tohle byla zpěvačka Flair de Mir a její úžasný One Last Kiss.

si dali číslo jedna mistru Davidu Guettovi. Ale ani zpěvačka Peggy Go se nestratila, zpěvačka DJka. A je v první desítce. Tohle byla její novinka nazvaná Woman.

sezonu. Venku už to není nejteplejší, už to není na veliké řádění, ale víte si o co? Léto bylo krásné, tak pojďme do nové klubové sezony.

Dneska se budu ještě několikrát vracet k aktuálnímu pořadí popularity DJů za rok 2026. Tohle byla nahrávka Beautiful od italského DJ žijícího dlouhá leta v Americe, který si říká Enema a který zakládá si hlavně na spojení muziky a vizuálu, který má za sebou. Veliké překvapení v tomhle žebříčku, Enema skončil na druhém místě. Pro mě absolutní šok, ale proč ne?

tři pětiny roku. Zatím za mě jako dobrý, jako líbí se mi to. Je tady pár nahrávek, které si určitě schovám navždy. Patří mezi ně i single z Honey Wespa,

0: Já jsem Lubý Mrkovský.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Poslední Wrackfest letošní sezóny je tady. V sobotu 24. října se ve Vřesinské Strži postaví na start až 80 aut. Čekají vás závody vraků, souboje o poslední body sezóny a dechberoucí demolition derby. Aneb než zůstane poslední pojízdný vrakouš. A jako bombónek nakonec pošleme pár vraků do vzduchu z úplně nové rampy. Poslední Wrackfest sezóny. Sobota 24. října v Vřesinská Strž. Vstupenky a všechny informace na wrackfest.cz. A jestli nechceš jen koukat, ale chceš být přímo na startu závodníkem, registruj se na wrackfest.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
10: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
11: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní. It's Friday then.

až 19. hodina. Dvojice Lumír Moškovský a Marek Urbanec. Dneska Lumír Moškovský. Tohle je holandské duo Another. Tihle Anotři vám řeknu, ti válí letos. Tohle je jedna z jejich novinek, která vyšla v létě, jmenuje se Silver Lines. Vokály naspívala Emily Warren. Ale víte co, připomeňme

manželské vzpomínky. Teď už pauza. Prosím vás, neplést se slovem pauza. Tohle je s písmenkem B jako beran. Tohle je nádherný hauzíček, který se urodil v letošním roce 2026.

Na úplný závěr dnešního Friday Mixu nabízíme novinku trojice Swedish House Mafia. Romantický zamilovaný song o tom, jak je štěstí někdy velmi smutná věc, protože může skončit. Happiness is so sad. Končí i náš Friday Mix. Se mluvím Morskovský, děkuju vám. Poslouchejte Fresh Radio.

0: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
2: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
4: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
7: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
8: Rajva, bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Rajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Rajva, určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Rajva.cz.

0: There she goes. That is Lisa Zara taking over the second half of episode number 700 with this week's guest mix. Thank you so much, Lisa, for being a part of this special show. It means a lot to all of us here at Spin and Sessions. And of course, thank you to you for tuning in to this edition. We'll be back with a brand new episode for you next week as we start our countdown to number 800. Until then, turn it up, keep jamming, and adios.
1: From hot new talent to the world's biggest DJs.
2: DJs.
1: Spinning Sessions.
3: Posloucháš Fresh Radio. Fresh. Metropolitní rádio.
4: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? bezkýdek.cz.
7: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
8: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
9: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. I'll say sorry, but I'm not taking off my glasses.

z místa, kde se rodí mrtvé. A těžší dny střídají těžké. Jsme hvězdy, ale držíme se při zemi. Někdo z nás nechceme být chyceni.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.
1: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sarah Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
2: Tohle je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech, sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. I can't keep my mind straight when I'm around you.

nejlepší old school, který znáš.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti. Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
1: Restaurant Vík po čtvrté v Ostravě. Od 13. října do 18. listopadu vás zveme na exkluzivní příchodová menu s koktejlem do těch nejlepších restaurací. Těšit se můžete na výrazné podzimní chutě, zvěřinu, zajímavé druhy drůbeže, lesní plody, tradiční švestky, ale i luxusní lanýže. Vstupenky k zakoupení na www.restaurant-vík.cz za 490 a 790 korun plus rezervační poplatek.
2: Je zvuk, který nestárne. Nablízkané karoserie, vůně benzínu a automobilové legendy. Klasika na čtyřech kolech. Sraz veteránů a youngtimerů v Karolině. V sobotu 10. října od 9 hodin. Přijď obdivovat legendy, které řídil i tvůj táta. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
2: Když se řekne HR konference, možná si představíš 8 hodin na židli a nekonečný PowerPoint. Tak tohle vypusti z hlavy. HR-ko je festival toho, čím dnes žije svět práce. Má nápad, tempo i šmrnc. Přes 1000 lidí, 100 řečníků, 4 stage, workshopy a zkušenosti přímo z velkých firem. A jména? Lukáš Krpálek, Radek Špicar, Tomáš Ervín Dombrovský a další persony. AI v praxi, budoucnost práce, leadership i firemní kultura. Žádná teorie od stolu, ale zkušenosti a témata, která firmy řeší právě teď. A k tomu Evening Summit ve Futureu. Networking, taneční workshop s Jakubem Mazuchem a DJ Rockstar. HR-ko 2026. People and Culture Show. 14. a 15. října GONG Ostrava. Vstupenky na hrko.cz.
3: Nová kapitola Beats for Love Winter začíná. Dvě noci, dvě haly, drum and bass, techno a EDM, Sara Landry, Subfocus, Lost Frequencies, Don Diablo a více než 30 zahraničních umělců. Beats for Love Winter. 4. a 5. prosince na brněnském výstavišti.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: All the demons

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.